Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day every day.
2: He said, tell me a story.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíracích

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: niečo, teraz jeme king size bed. Biele víno, 4 čerešne na to, babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu

A teď mi stačí vážně málo. Ha. A teď mi stačí vážně málo, teď mi stačí jenom postavlení dvě ženy, blanta do něj 2 gramy, na stůl nějaký krystal a vedle toho hene. A když přijdou problémy, tak je začnu hned.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Letní rande, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, 6:01. My jsme připraveni vám i sdělit, jak dneska venku bude. Maximální teploty v Ostravě 27 až 29 stupňů Celsia. Ovšem bude polojasno, později odpoledne oblačno a vyloučena. Není ani žádná nějaká ta kapka z nebe. Jo, to je dost možné. Na horách pršet bude určitě, maximální teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Dobré ranko, obvod Slezská Ostrava vyhlásil veřejnou soutěž na prodej pozemků u řeky Ostravice. Plocha mezi ulicí Bohumínská a řekou Ostravicí dnes slouží jako parkoviště. V místě má vzniknout moderní 4-hvězdičkový hotel, který má doplnit budoucí rekreační

0: Na zimních paralympijských hrách 2026 o titul mistra světa se utkají Spojené státy americké, Kanada, Česká republika, Čína, Německo, Slovensko, Itálie nebo Japonsko.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 3 minuty po 6. Dobré ráno, přejeme i na silnice. Děkujeme, že s Freshem jezdíte hned takhle po ránu. Informace takové jsou, že žádná dopravní nehoda ani jiná komplikace na cestách vám v tuto chvíli bránit průjezdu nebude. Tak opatrně, jen tak dále, děkujeme za to. Přece jenom, kdyby byly nějaké komplikace na cestách, dejte vědět 77337136.
2: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
9: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
7: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Desítka novinek, kterou hrajeme v českém éteru 100% jako první. Kygo, Take Me Back. Ony, kdyby Take Me Back si teďko mohla říct, jo, a najednou ses ocitla někde, kde by si chtěla být, tak kde by to bylo?
1: Já jsem spokojená, že jsem se probudila dneska u maminky.
0: Ale...
1: No, já jsem nocovala nečekaně v Šenově, jsme se tam zapomněli s chlapem, takže to bylo moc fajn, my jsme seděli na zahrádce k večeru.
0: Co jste popíjeli?
1: Ty jako kdo?
0: A ty?
1: Já jsem si dala trošku Šáňa.
0: Takže
1: vychlazené, my jsme vychlazeně, no. Přesně, tam je krásný západ slunce, tak jako jo. Fakt máme jako soukromí, takže paráda. Tak to byl takový jako hezký večer.
0: Takže Take Me Back by v tu chvíli pro tebe bylo do Šenova?
1: No já jsem ráda vůbec, že jsem se jako probudila dneska, vstala a dojela jsem čas, že se mi vůbec nechtělo teda, ale jako vůbec.
0: Jako já bych
1: ale
0: řekl,
1: jsem.
0: Moni, já bych řekl, že to jsou ty keci jako starších lidí, ty ale nejsi starší, protože...
1: Jaké keci, Honzíčku?
0: No takové, já jsem včera mluvil s babičkou, jo,
1: no.
0: A ta mi říkala, Honzíku, a já jsem si myslela, že normálně umřu ze soboty na neděli.
1: Jo, takhle, no o babičky to chápu, ale ty každé ráno říkáš, že se tě nechce, tak jak keci starých lidí.
0: Tak to je pravda, no.
1: No, vidíš to.
0: No, tak já mlčím, jo. Tak já mlčím. Hele, kdybych já mohl říct Take Me Back, jo,
1: no,
0: vezme mě zpátky, tak já bych se klidně nechal zpátky teleportovat víš kam.
1: No nevím právě, proto se tě asi ptáme.
0: Já vlastně taky nevím, jako já... Take Me Back.
1: Tak si vzpomeň, kde ti bylo hezky.
0: No mě je hezky třeba u nás na chatě na Moravce.
1: No vidíš,
0: Beskyde.
1: No tak rád, vůbec jako se ti nedivím.
0: Take Me Back do hospody, pivečko, je tvarušky třeba, ježišmarjano.
1: No tvarušky, jo.
0: Tvarušky bych si i dal dneska, no, na snídaní klidně.
1: Na chlebu.
0: Nevadí ti to?
1: Já mám ráda tvarušky.
0: Bys si dala se mnou, viď?
1: Jo, ale záleží na tom jak. Já jsem totiž jako co se tvarušek týče dost vydírava.
0: Aha.
1: A nesním, kde jaký tvaruškový tatarák.
0: A znáš tvarušky u Mexika?
1: Znám tvarušky u Mexika.
0: Tam je to
1: a tvaruškový tatarák, to chodím k nám jako do Výškovic.
0: Ano, dolů.
1: Do té hospůdky.
0: Na Malou Stodolní.
1: Na Malou Stodolní, ale záleží, jaký je tam kuchař.
0: Aha.
1: Takže už mám taky vytopováno, že jedny mi chutnají víc než ty druhé.
0: Tak pozor. Tak dívejte, Take Me Back vydírava. A nakonec jsme skončili u tvarušek. Frešáci, kde byste se vy nechali vzít zpátky, když by to šlo? Dejte vědět, jo. Dobré ráno přejeme, posíláme samozřejmě řadu skvělých songů a tvarušky. Dobré ráno.
2: WhatsApp 77 337 1036.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: No to je krásné, tady Kačka píše. Aha. Kačka by se vrátila na břeh Žermanické přehrady.
1: Jo, tak to
0: když
1: teda.
0: Tam dopočkej, když tam před 20 lety jezdili s kamarádkama stadovat v létě. Aha. To byla jako pohodinda.
1: No a to je všechno?
0: Já to třeba znám, já jsem tam jezdívala taky, takže to by jako fakt bylo skvělé.
1: Já jsem myslela, že tam před 20 lety našla třeba svého muže nebo něco, víš?
0: Ne,
1: jako, proto
0: to,
1: by se tam vrátila.
0: Nepíše, ale asi tam byl perfektní prázdninový vibe.
1: Verča píše, že by se ráda vrátila, nebo ráda okamžitě by se vrátila do Koreje, kde studovala a moc si přeje, že se jednou do Soulu ještě určitě podívá.
0: Jo, tak to je dobrá.
1: Jo, tak to je teda jako, to je kus světa, jako. Když si to jako, že to už je úplně někde jinde.
0: Andrea se chce vrátit do Miami.
1: Do Miami.
0: Do Miami. Byla tam asi pár let zpátky na jarních prázdninách.
1: Ano.
0: A moc se jí tam líbilo. Akorát, abych ji doporučovala co nejdřív, jsem slyšela, že Miami jako ztrácí pevninu, že se tak nějak lehce...
1: Potápí?
0: No, nechci to říct přímo takhle, ale asi jo.
1: Rozumím.
0: Myslím, že to říkal i DiCaprio v tom dokumentu Je s námi konec.
1: Mimochodem, teď mě tak vlastně napadlo, Moni, že od tebe bych spíše více čekal, že bys řekla, že by ses chtěla jako take me back do New Yorku.
0: No jasně, hele, New York asi
1: tak máš
0: ne,
1: to ještě v plánu určitě, ale máš to ještě v plánu.
0: No
1: ne?
0: Možná někdy ještě situace třeba v Americe změní, teď nemám jako ambice výjíždět vůbec do Ameriky.
1: A to nejsi jediná, mám spoustu lidí kolem sebe, kteří jako odmítají vůbec jako přemýšlet nad jakoukoliv cestou do Spojených států.
0: No, jako užila jsem si to zavčas.
1: A to i tak, že třeba se jednalo o dovolenou jakoby ve Středomoří, jo. Jako se bavili vyloženě o Karibiku třeba a tak dále, což je jakoby od toho dějiště toho největšího, no víme, daleko, ale stejně, dokud tam bude, ten, kdo tam bude, tak nikam neletím.
0: Jo, takhle to běž, jasně narážíš. No, já mám známé, kteří ale pořád jezdí do Ameriky, ale dívej se, jak oni výjíždějí do Ameriky, protože odtamtud jezdívají na prázdniny na Havaj. A tam jsou jako mnohem příznivější a lepší lety.
1: Podmínky, jasně.
0: Takže,
1: okay.
0: Takže jo, jsou tam třeba každý rok a nemůžou si to vynechválit. A i když to teď zní, že to je obrovitánská darda, já teda nevím, kolik
1: no,
0: za to platí.
1: Chtěl jsem říct, že bych se chtěl dožít takového způsobu života, že...
0: Že jedeš na Havaj na prázdniny.
1: Kam jedete na prázdniny? No, do Omiše. A my jedeme do Puli, my do Zadaru. Aha, my jedeme na Honolulu.
0: Přesně, ale dušuju se, že to není vůbec záležitost nějaká nákladná.
1: Kde bydlí? Kde bydlí tady?
0: Tady, kde bydlí? Bydlí kousek za Havířovem, ale jako v rodinném domečku.
1: No jasně, no. Takže víme.
0: No, tak takže nevím, nedostala jsem z nich prostě.
1: Tak zdravíme, jako. My teď odpálíme reklamu, abychom se mohli aspoň na ty Žermanky podívat, jo?
0: Abychom děkujeme. Si vydělali na výplaty.
1: Tak, díky moc za tím.
2: Mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Na Fresh Radio.

0: Tiesto.
1: Lejlou, minuta po půl sedmé, pěkné ráno, děkujeme, že nás posloucháte. Děkujeme také, že nám posíláte hlasové zprávy, prosím vás, to se mi líbí. Máme tady jeden vzkaz, který vlastně moni úplně nepatří nám v tuto chvíli.
0: A komu teda, když nehrám?
1: Uslyšíš dobře, vzkaz přichází od Jakuba.
0: Kuby.
2: Tak, lidišky, zlatíčka moje, přeji vám krásné ráno.
0: Dobré ranko, i to je.
2: Přeji hlavně nejkrásnější ráno mojí lásce Miri. Miri, miluji tě z celého srdce, miluji tě tak moc, jak nikdo ne, toto nedokázal milovat, co jsem dokázal tebe jak milovat.
1: No.
2: Dva měsíce jsem o tebe bojoval, ale nakonec jsem zvítězil a proto tě tak strašně moc miluji. Podložil bych tvým nohám celý svět, ať jsi jenom šťastná.
0: Ty prodíval teda.
1: No.
2: Asi moje všechno, jsi moje štěstí, jsi moje pícha, zlatíčko, ať máš krásný den. Miluji tě.
1: Tak jo.
0: Ty kokso teda, to je zpráva na úvod.
1: To je Jakub teda, ale...
0: To nikdo nepřebije tady tohle, nemá šanci.
1: Tohle ne teda.
0: Mě říkal teda Ráďa, když mi vysazoval tady u rádia, dal mi pusinku a jsme si popřáli krásný den, ale Ráďo, kde se na něho hrabeš teda? Ne, promiň, Mladku.
1: Jak ti Ráďa teda popřál hezký den?
0: Ne, Ráďa je boží, my si vydáváme jako pusinku a přejeme si krásný den. Já jsem popřál, to jako má pohodové v práci, že on je dneska na sečárně, tak ať nemá žádné složité výjezdy.
1: Moni, a řekl ti Ráďa, že jsi jeho pícha?
0: Ne, on říká, on vždycky říká chyba. Jenom, on říká pícha, ale úplně jiné slovo smyslu.
1: Jak se pícha pytel pysk.
0: On myslí jako měkej, jo. Určitě. Jo. Já myslím, že jsi...
1: Tak nechme to být. Dobré ráno.
3: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Fresh Radio může být na vaší akci, to není problém. Teď vlastně napadá, že díky tomuto spotu, který jsme slyšeli, může být Fresh Radio klidně i na vaší svatbě.
2: No teoreticky jako může být.
1: Proč by ne?
2: Však je často mnohdy, vím si, že Aleš každou chvíli na svatbě, Marek hrává každou chvíli
1: ano,
2: na vaší svatbě,
1: Roman
2: Lumír Moškovský a jasně Roman.
1: Jo, takže to klidně může být. A když už jsme u té svatby, u té lásky, tak mě napadá, my jsme před chvilkou slyšeli krásnou ranní zdravici od Jakuba.
2: Vyznání doslova.
1: Doslova vyznání. A mě napadá vlastně, to je jako spojitost, Moni, jaké byly věty rádi tvého muže nebo jiného muže v minulosti, jako který tě jako zbalil, takové ty balící věty, které opravdu na tebe fungovaly.
2: Jo, takhle, tak to ráda zopakuju. Jeden chlap mi říkal, že by kvůli mě přestal brát drogy. To mě viděl asi 2 minuty, to jsem byla velice potěšena.
1: Aha,
2: pak
1: ale
2: mi...
1: to je krá... Počkej, ale...
2: Jo, to já jsem to brala jako,
1: to
2: opravdu jako vyznání.
1: No.
2: Jo, další mi řekl asi po 5 minutách, že nemusím řešit odvoz, nebo respektive nocleh, že klidně můžu přenocovat u něj.
1: To je spíš hulvácké. To je spíš hulvácké.
2: Jako odvážné.
1: Koliká to byla schůzka?
2: První.
1: No.
2: Říkám 5 minut, jo, jsme ano. se asi viděli. Počkej, kdo by, pojď mi ještě. Jo, to, ale to jsme tady řešili toho pána, co mi hned nabídl děti.
1: No.
2: Co mi jako odmítl jako ženu, nebo on mě neodmítl jako ženu,
1: ale chtěl tě jako najevo, matku.
2: No, přesně tak, jo.
1: Tak,
2: že by se mnou
1: taky...
2: nechtěl žádné techle mechtle, ale no. že chce být otcem mých dětí.
1: To je taky silné, ale...
2: To bylo taky silné vyznání po několika minutách poznání. A no a asi to předčí tohle všechno zkušenost, kdy mi můj jeden kluk byl policista
1: a
2: říkal mi, Moni, ty jsi jediná, s kým mě honilo divoké prase. A to je fakt jako pravda. To jsme měli jedno z prvních randevů
1: aha.
2: a opravdu nás honilo během toho divoké prase.
1: Ježiš.
2: Ztratila jsem u toho mobil.
1: Ano.
2: On jako gentleman ho chtěl najít. Já jsem hledala, objímala stromy, abych zjistila, na který jsem schopna vylézt a říkám mu vtedy, mě kašli na to, ten
1: jo.
2: mobil neřeš, pojď.
1: Policista
2: jsme
1: to byl, zdrhli,
2: vyskočili jsme, přeskočili, to bylo na Hukvaldech, jo, tady. My jsme přeskočili hradby a skočili jsme někomu do zahrádky. Jo. Asi bych řekla 6 kilometrů od místa, kde jsme měli auto. A další den jsme se vrátili zpátky a po paměti jsme zkusili vytipovat tu cestu, kudy jsme běželi, abychom našli ten mobil.
1: A?
2: On byl teda vypnutý, vybitý, našli jsme ho.
1: Našli jsme ho. Jak
2: z pohádky. Našli jsme i pána, který tam nějak asi tehdy zodpovídal za tu oboru.
1: Ano.
2: A my jsme si pořád mysleli, že jsme poplašení, tak jsme se ho ptali, prosím vás, a je možné, že když jsme tady včera jako byli, že nás něco jako honilo, že to změlo, vypadalo to, dýkalo to, honilo jako divoké prase. A on říkal, no, většinou jako ne, ale my zrovna nám jedno včera uteklo, takže asi jo. Člověče.
1: A ty jsi říkala, že to byl policista, jo?
2: Ano, ten můj kluk byl policista.
1: Jsi nakonec skončila u hasičů, tak to je lepší.
2: Tak já jsem byla vždycky na uniformované.
3: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: nesmíme usnout na vavřínech a dát si něco, co vám dělá radost. Jukebox
1: Fresh Radio. Pojďte se vrátit klidně i do doby, kdy vám bylo hezky. Vzpomeňte si na to, co u toho hrálo. My jsme se i dneska ptali na to, které místo byste si klidně dali znova, kam byste se vrátili. A pak jsme dostali ještě zprávu. Člověče, a tu jsme nepřečetli.
0: Aha.
1: Říkaj, kdo to byl.
0: Okay.
1: Tady Péťa. Péťa píše, že bych chtěl se znovu vrátit do času a prožít znovu mládí, jen ale s nynějším rozumem, anebo možná raději bez něj. Tak to by bylo skvělé. To já jsem taky říkala xkrát, že bych se chtěla vrátit do doby, kde jsem byla mladší, měla současné možnosti, hlavu a ještě k tomu finanční prostředky.
0: Jo, to by byla paráda.
1: To by chtěli všichni. Tak
0: to by byla paráda, ale Moni, to by si možná tady ani neseděla teď.
1: No, je to rozmožné, ale že bych seděla, nebo že bych ležela. Někde jinde,
0: pravděpodobně. Případě, co? No tak pojďme, Juboxy jsou tady úterý 14. července, my vám budeme hrát na přání, je to na vás. Přejte si, co chcete.
2: Pošli hlasovku 77 337 136. Jukebox Fresh Radio.

0: nejhezčí zdravici jsme dneska prostě už slyšeli. To nic nepřebije. Chceš jí připomenout nebo něco?
1: Já myslím, že jí máme v živé paměti toho pána Jakuba, který vyznával své dívce, na kterou je pyšný.
0: A to bylo fakt krásné.
1: To nebylo to
0: ten
1: krásné
0: začátek
1: vyznání.
0: Aspoň, jo. Aspoň ten začátek, to se fakt jako povedlo. Pojďme, jestli tedy to teď jako tady máme, jo.
2: Tak, lidišky, zlatíčka moje, přeji vám krásný ráno. Přeji hlavně nejkrásnější ráno mojí lásce, Miri.
0: No, no, a tady není o čem. Prostě Miri,
1: to tam prál, jo.
0: Miri to dneska vyhrála. Hlavně je důležité zmínit, že podle Jakuba je Miri jeho pícha a snesl by k nohám celý svět. Nádhera.
1: Takže Lucce, která takhle miluje Marka, anebo třeba Kamči, která takhle miluje toho Jonáše, co měla jméno, anebo třeba dejme tomu Honzovi, který takhle má rád Lenku.
0: No, a tak já.
1: Třeba.
0: Dobře, no.
1: Ale tak můžeš si i ty přisadit něco, ne? Tak ty znáš plno lidí, nebo jsi četl, kdo koho má rád.
0: Tak já mám rád taky jako pár lidí, že jo?
1: No vidíš, no tak no. Konkrétně jedno jméno třeba.
0: Tak třeba Monču?
1: No ale musíš jako milostné jméno.
0: Jo, tak Mája.
1: No vidíš, no. No. Tak těmhle Mája. Všem zamilovaným, kteří si váží toho druhého, tak přejeme krásné ráno a hrajeme Jukebox.
0: Jukebox Fresh Radio. No pěkné ráno posíláme taky do Frýdku Místku. Je tady jedno speciální přání, abychom zahráli španělský projekt Malo Show. A konkrétně La Mañana Café. Pokud bych to měl přeložit, tak bych to přeložil jako zítřejší kafe. Asi jo. Asi by se to takhle dalo. A já jsem si kousek poslouchal, já jsem ho dokonce už i slyšel a musím teda říct, že tohle je věc, která tě, Moni, nenechá sedět. Rozhodně
1: určitě
0: ne.
1: Určitě jo.
0: Rozhodně tě nenechá sedět. Já mám trošku, Moni, strach, jestli ty mě nebudeš chtít vyzvat k tanci.
1: Tak to se zvědává, co to bude za peckou.
0: No, tak koukej. Tady je dnešní jukebox, posíláme ho do Frýdku Místku a vlastně všem zamilovaným. Děkujeme, že posloucháte. Dobré ráno.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: jsme toto rozjeli v letních rytmech, tohle je Bob Sinclair.
1: No tak Ace of Base.
0: Kdo?
1: Nic, já tě jednou seznámím. S kapelama, které bývaly kdysi slavné. Ace of Base, říká ti to něco?
0: Ace of Base?
1: Ace of Base.
0: Ace of Base, to je jasné. Jo, to, jo, jo, Ace of Base, to mi něco říká.
1: Potkali jste se někdy?
0: Tak, no tak jo. Minulý týden.
1: Těší nás. Takže taková kecká, to by tam přince dokonce, no, z Izovis, jo, jo. Okej, okay, no tak nic, dáme si tady zprávičky a začínáme skvělým počasím. Byť to dneska vypadá, že by mohli sprchnout.
0: No.
2: Počasí.
0: Ne, bohužel.
1: Jako varovali před bouřkama.
0: Varovali, ale ty budou pravděpodobně až zítra dnešní. Za prvé denní maxima 27 až 29 stupňů Celsia. Bude polojasno, později odpoledne oblačno, ale nad Ostravou by se žádný mrak s bouřkou a deštěm prohnat neměl.
1: Nad Ostravou teda ne, jo?
0: Když už, a tak ojediněle lokálně na horách. Jasně, tam už ty možnosti jsou vyšší, tedy Beskydek, okay. Je možnost, že i sprchne a zabouří teploty v maximech do 25.
2: Trash,

0: nejohroženějšího poddruhu divokého asijského osla. Aktuálně se jedná o nejpočetnější chovné stádo v Evropě a třetí nejpočetnější na světě. To je co? Tady u nás.
1: To je nádhera.
0: To je paradička. Ostrava bude hostit mistrovství světa v parahokeji. Prestižní turnaj se v České republice uskuteční už po čtvrté v historii a odehraje se v termínu 1. a 8. května 2027 v Ostravan aréně. Na šampionátu se představí všech 8 týmů, které startovaly na zimních paralympijských hrách. 2026 o titul mistra světa se utkají Spojené státy americké, Kanada, Česká republika, Čína, Německo, Slovensko, Itálie a Japonsko. Třeba také. Doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Se zdržením počítejte na Bohumínské ulici v Ostravě, pokud tedy jedete směrem na Hranečník, tam byste se mohli zdržet z důvodu uzavírky jednoho jízdního pruhu. Jinak dopravní nehody nehlásíte, děkujeme za to, ani jiné komplikace na cestách v tuto chvíli v metropoli nejsou, takže radost máme, jezděte opatrně i dále a pro větší bezpečnost zesilte Fresh Radio. Dobré ráno.
2: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
9: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny.
11: Ráno má chutnat. Bon appetit. Bon appetit. Na Fresh Radio.

0: Jakožto milovníci jídla, Pernický.
1: No, tak jdu do vlády, jako pojďme, tak my, no právě, jsme, jako gurmáni, jídla, my jsme gurmáni, jo.
0: Si myslím, že jsme schopni tady tohle jako pochopit, to, co se stalo.
1: Já to chápu naprosto, já s tím mužem jako soucítím dost,
0: soucítíš, jo.
1: Jo,
0: tak
1: je,
0: a úplně
1: je to
0: tak
1: líto.
0: Ne, ale říkám si, že ta touha a ta chuť musela být obrovská, protože borec, a týká se to případu, který se řešil v Praze, měl asi evidentně obrovský hlad.
1: To je domácí problém.
0: To je domácí problém, ty jsi myslel, že je to zahraničí.
1: Že jedeme někde z Itálie nebo z Ameriky.
0: Tak jako bacha, je to Praha, jo.
1: No, Praha, tak to už je trošku Amerika.
0: Je to Praha, takže není okay. To úplně náš region. Nicméně chlap se vracel domů asi, a nevím proč, ale přepadl ho obrovitánský hlad.
1: Možná chuť spíš.
0: Tak chuť. Jo, možná obojí.
1: Ano.
0: Každopádně rozmátil výlohu rychlého občerstvení, aby si dal pizzu, která byla za oknem.
1: Ano.
0: Aby pak zjistil, když to rozmátil, že ta pizza není pizza, ale je to pouhá atrapa.
1: Jejejej. No tak to mě mrzí. Kdyby
0: a
1: aspoň
0: jeho,
1: tedy...
0: A jak jeho, že?
1: A jak jeho, no. Kdyby aspoň z toho měl ten jako zážitek a ten pocit uspokojení, že to opravdu byla pizza, kterou může sníst ještě předtím, než přijede hlídka policie a zatkne ho.
0: Ale teď, jak on to rozbil, to výlohu?
1: No
0: si mohl vybrat spoustu možností. On popadl dopravní značku, která byla nedaleko, a s ní rozmlátil tu výlohu rychlého občerstvení.
1: No tak to už je bizár.
0: To už je.
1: To už je jako bizár.
0: To už je jako velká láska k pizze. To určitě nebyla pizza s ananasem.
1: Ne.
0: Jako...
1: No ale mohla být, klidně jo.
0: Myslí, že někdo takhle miluje pizzu s ananasem?
1: Nebo od kartelu to mohla být extáze třeba.
0: To by mohla.
1: No tak jo, tak jak dopadl mladík?
0: Jo, to nevím.
1: Myslíš, že ho odvedli v poutech?
0: Poutech asi ne.
1: Ne?
0: Nebo myslíš, že jo?
1: Jo, podle mě museli, ne, tak to je trestný čin, to je trestný čin.
0: Třeba je předtím se mluvil, jestli se nemůžou stavit
1: do mekáče.

0: Tak pozor, my tady máme asi do vysvětlení. Děkujeme Danovi, který ví o tomto případu víc než my, Dané.
1: Čaute, hele, tohle jsem už četl a prý po něm policie zatím pátrá, prý ho jakože u toho nechytili, takže tak. Ale bylo to jako docela vtipné, vy jste viděli to video, byl tam s ním ještě nějaký jeden bezdomovec a tomu říká ten borec, co to rozmlátil tu výlohu, prý, tak dáš si pizzu? No tak já se najím sám, tak čau.
0: Ty Dané, ty tak trošku mluvíš, jako by si u toho byl.
2: Jako, pořád ho hledají, jo, říkáš.
0: Pořád ho hledají. Policie vystavila nějaký jako nějakou odměnu za nález. Já mám takové potuchy, že by to mohl být Dan.
2: Ty radši ticho, víš, že jsme teď slyšet díky DAB Plus všude, tak no. Ať mu Danovi chudákovi nepřivodíme nějaké problémy.
0: Pohroz mu
2: ne,
0: ještě.
2: To už jako nejde, teď už budu zase za princeznu. To prostě já jsem se rozčílila, ten hlas to poznal a teď už prostě bude všechno jenom něžné.
0: Teď už jsi opět princezna. Ty ale Dané, tady jsi viděl, co se může stát, když jako Monča nasadí hlas, že?
2: No přesně. Kombinace nevyspání, ráda, alergie.
0: Frešáci, já mám pro vás jako důležitou informaci, kterou odkryju po dlouhých letech Moniky Dudové Véteru, jo?
2: Co?
0: To, co jste před chvilkou slyšeli, to byl její skutečný hlas, takhle tady na mě mluví celé ráno a dostupu přepíná.
2: Přesně, no, já to tak jako mám podle dnu.
0: Tak pozor, pokud máte chuť na pizzu, tak si alespoň zaplaťte, jo? Děkujeme moc a za chviličku na Freši pokračujeme. Dobré ráno přejeme. Počkej, tak ještě nemůžem. Dan posílá reakční zprávu. Promiň,
2: tak, pojď.
0: Tak pojď.
1: Ale klidně mě můžou prověřit, já jsem byl celý víkend na Horní Bečvě, takže v pohodě.
0: No, tak tam je to v pohodě, tam žádná super. Pizza není. Dobrý.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Sabrina Carpenter, její hitovka Taste. Ve studiu... co jsem to chtěl říct?
1: To já právě nevím. Koukám na tebe jako z jara.
0: Ve studiu Průvan.
1: To je dobře, ne?
0: Je, je.
1: No, to je parádní. Víš, jak taky... je dobře, jak se dobře u toho spí, takhle při takové...
0: U Průvanu vím, no. Vím. Akorát já teď úplně u Průvanu spát nemůžu, protože musím mít okna zavřené.
1: A
0: takový
1: důvodu?
0: Problém můj novodobý. No, my máme doma kočku.
1: Jo, takhle.
0: Nově. Mm,
1: tak to ti fakt jako nezávidím.
0: A střešní okna a kočka... Mm-mm.
1: Ne.
0: Mm-mm. Ne.
1: Jak to zvládáš ty, který jsi náchylný jako na teplo ve svém podkrovním bytě?
0: No, zvládám to tak, že...
1: A nemáš klimatizaci, kterou ti slíbili nejdříve koncem srpna?
0: No já už jsem na to přišel, tak to udělám s tou klimatizací, to budu řešit až v zimě, bude to i levnější, jo, to já mám naplánované.
1: Takže letos nějak přežiješ?
0: Nějak to musím přežít, no ale je to jako blbý, protože opravdu já jsem zvyklý spát při otevřeném okně. Jo, aby jako na mě foukalo.
1: Ano.
0: A teď to nejde.
1: A teď to nejde. Dobře, a teď se vraťme na začátek tohoto vstupu. Co jsi vlastně jako teda chtěl?
0: No říct, že je tady Průvan.
1: Aha.
0: A že tohle jsem dlouho nezažil.
1: Tak jo, tak si to užívej, já připomenu.
0: Ty máš úplně skleněné oči, mě přijde.
1: Jo.
0: Možná ti fouká do očí, nebo...
1: Je to možné, že mi fouká do očí. Že,
0: nebo nechce se ti plakat třeba ze mě, nebo tak?
1: Každý den, Honzo. Každý.
0: A tak ty si taky chtěla něco připomenout, tak to připomeň.
1: Já jsem chtěla jenom připomenout kvíz naopak, jo, ať to nezakecáme. Tak no se připravte rozbraně, za pár minut jdeme na to, signál bude.
0: Možná bychom mohli i připomenout, o co tento týden vlastně soutěžíme. Je to 2000 korun do hostince, který je ve Sviadnově, nedaleko Frýdku Místku. Jmenuje se Ondráš a můžeme s jistotou říct, že se tam opravdu jako dobře najíte.
1: Máme to za sebou. Jo, dokonce jsme tam byli spolu.
0: A to je co říct. My to už jsme spolu dlouho nikde nebyli.
1: To je pravda. No. To je pravda.
0: No tak bychom to měli změnit, ale.
1: Jak pravíš?
0: Na kalorsek můžeme.
1: Můžeme.
0: Ty máš u mě ještě vlastně. Já
1: co?
0: Mám u tebe vlastně.
1: A co mám u tebe?
0: No ty nic právě. Já mám u tebe.
1: Ale jako za co? To mi připomení.
0: No to pivo přece nejsem, nevydlužíš nejde... ještě.
1: Jako to, co jsi mi sliboval, že na co mě pozveš na vícech, jo?
0: No, no.
1: Aha, tak dobře.
0: Si nás pak najděte, my vám dáme napít trošku.
1: Ok.
0: Sody podarály, Bianca je připravena právě teď, posíláme to jako fresh track, který hrajeme v českém éteru 100% jako první. Tady to máte. Dobré ráno. Bon appetit. Monika Dudová.

0: byl obrovský hit. Nebo vlastně pořád je, možná bych řekl, 7.40, no, to je aktuální čas.
1: A Madonna, prosím vás, já vím, že Madonna měla množství chlapů ve svém životě, ano. Ale mně se do rukou dostaly před několika dny fotografie z doby, kdy chodila s hercem, který si říká Sean Penn, toho musíš znát.
0: Jo, vím, asi.
1: Jo, právě, a já jim to docela slyšelo, jsem čuměla, že byli fakt roztomilý, jako hezký pár.
0: A kdo ti ty fotky dal? A co na nich bylo, prosím, že
1: oni ve svatebním.
0: Aha.
1: Oni v plavkách.
0: Aha.
1: A oni v takové, jako při jsi, nějaké party asi.
0: Nějaká rodinná příslušnice, nebo
1: jo, co? Já znám všechny.
0: Jo.
1: Okay. Vydali to v nějakém na Instagramu, to někdo postoval. Že tohle, ten Instagram teďka jak vytahuje staré věci, co jo, se kdysi staly.
0: Timone,
1: tak narazíš
0: ale
1: na fakt zajímavé
0: pozor,
1: pohledy.
0: Pozor, ale tomu nemůžeš úplně věřit, to může být AI.
1: Ani jako samozřejmě může, ale tihle dva fakt byli spolu. To já si třeba jako pamatuju, že spolu, jo, že měli spolu takhle mechtle. Jako.
0: Takhle mechtle, jo.
1: A klidně nimi.
0: Rozmlouvala si to jednomu z nich, nebo jo, nevím něco.
1: A rychle Madonna a Sean Penn, ano, jo, skláně. Co mi vyjede, jo?
0: Aha.
1: Ano, jako potvrzujou to i internety.
0: Řekli si své ano, jo?
1: A Madonna tvořili jeden z nejsledovanějších a nejbouřlivějších párů 80. let.
0: No, prosím.
1: Vzady se v srpnu 85, to se zrovna narodila, člověče.
0: To jsem tady ještě zdaleka ani nebyl.
1: Právě, a 89 už spolu nebyli a to tady taky zdaleka ještě
0: nebyl. To jsem tady taky zdaleka ještě nebyl. A v kolik, kdy už spolu nebyli?
1: Ve 3 hodiny a 45 minut.
0: No, tak to jim to moc dlouho nevydrželo teda.
1: Takže ne.
0: Kvíz naopak, připomínáme. Už za chviličku, tak soutěžte společně s námi. Dobré ráno přejeme.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
6: Bon appetit.

0: tady ten jejda, mi to tady teď vypadlo celé nějak.
1: Co vypadlo?
0: No, monitor se mi zhasnul tady.
1: Ale prosím tebe.
0: No, tak
1: že bys měl nějak přehršle energie a vyautoval to se mi vojcle, stává.
0: Tak
1: jako.
0: Tohle jsem nezažil
1: se
0: ještě.
1: To třeba stává na podích, jo? Já mám asi někdy tolik energie, že já úplně ten mikrofon odstavím a on z ničeho nic přestává fungovat. Třeba nebo když jdu kolem tiskárny, přestává tiskrou. Kávovar přestává kávovat.
0: No, tak teď si přišla do studia a přestala fungovat linka. Přestal fungovat Pernický. Tak dobře, pojďme to zkusit ještě jednou. Už to tady vypadá v pohodě. Já jenom vyzkouším technicky, že to funguje, jo?
2: Monika Dudová v ulicích Metropole.
0: Funguje to.
1: Jo, bezva.
0: Jo, takže to funguje, takže pojďme znova.
2: Volej do studia 77 337 136. Kvíz naopak.
0: Tohle je kvíz naopak, právě teď soutěžíme o možnost vyhrát 2000 korun do Ondráše. 2000 korun na jídlo v hostinci Ondráš ve Sviadnově u Frýdku Místku.
1: Nějaký zájemce, případně zájemkyně, protože už ze včera máme tuším chlapa, máme Jirku ve finále pátečním.
0: Jiřík, jo?
1: Jiřík.
0: Jiřík si možná vychutná 2000 korun v Ondráši, je to na něm. Je to i na vás, přidat se můžete k Jirkovi právě teď. Volejte do studia, kvíz naopak startuje 77337.

0: Tak mě pojď.
1: Jo, já to mám taky ráda, jako Around the World, je to, že jo, to znáš taky jako.
0: ATC, nebo jak oni byli, ATV, ATC, ano, je to ono. Dobré ráno, na telefonu je kdo, prosím, pěkně?
2: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj, Peťo.
1: Peťo, dobře, ahoj, sorry, ahoj, Peťo.
0: Tak zeptáme se Petry, jestli nevadí, když někdo říká Peťo.
2: Ne, je to lepší než Petra.
0: Že jo, Petra ti... je takové tvrdé, protože má v tom jménu R, Petra.
1: Přesně, a Peťko, říká ti někdo i Petronelo?
2: Ne, říkej mi Petinko.
1: Já mám spoustu totiž kolem sebe lidí, kteří Petrám říkají Petronelo. Takže klidně Peťko, Petinko budeme užívat třeba.
0: Proč Petronelo? To se spojila dvě jména, to je, kdybych ti říkal Moniko Lucie.
1: Prosím tě, neřeš to a pojď na kvíz.
0: Tak jo, mě to zmátlo teď jenom. Hele, Peti, jenom pro tvou informaci, kvíz naopak, 10 otázek, ty na všechny odpovídáš špatně, ano?
2: Ano, znám.
0: Musíš to stihnout do jedné minuty, když se ti to podaří, ano. Tak jsi v pátečním finále. Připravena, můžeme jít na to?
2: Můžeme.
0: Jdeme na to za 3, 2, 1, teď.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak Petinko, kolik nohou má kočka?
2: Kolik nohou má co?
1: Kočka.
2: 3.
1: Kolik končetin má člověk?
2: 1.
1: Dobře.
0: Kolik nohou má stůl?
2: 2.
1: Jaký den v týdnu je dnes?
2: Pátek.
1: Dobře.
0: Kolik dní má červenec?
2: 28.
1: Dobře. Co je méně, Peťko? 3x3? A nebo 5+3?
2: 3x3.
1: Výborně.
0: Jak nazýváme dceru od krále a královny?
2: Poddaný.
1: Co znamená zkratka KČ?
2: Kolikrát čumím.
0: Jaké je hlavní město Slovinska?
2: Bratislava.
1: Může být. A doplň hlášku. Poctivého pálí, Peťko, nebo nepálí?
2: Poctivého pálí.
0: Výborně. To pálí.
1: A je to tam.
0: A Peť se to teda taky pálí. Peťo, máme radost, protože obecně žen se do kvízu naopak moc často hodně nedovolá.
1: Se méně, no, asi
0: tak,
1: no,
0: jo, takže, my máme radost, že ti můžeme s klidnou hlavou oznámit, že jsi v pátečním finále a tedy si blíž k 2000 korun do Ondráše.
2: Výborně.
1: Peťko, si v tom prostě.
0: Někdy... Co?
1: To tak dobře vyznělo. Peťo, můžeme ti oznámit, že jsi,
0: v tom.
1: Jsi prostě v pátečním finále.
2: Beru.
0: Peťo, mimochodem, byla jsi někdy v Ondráši?
2: Jo, byla, ano.
0: A co na to říkáš? Jako, jak bys to jako oznámkovala jako ve škole?
2: No, už je to dlouho, ale vím, že je to jako vyhlášená restaurace, takže se docela těším. Rádi chodíme na jídlo.
1: No, se nedivím.
0: Takže by to mohla být jednička s hvězdičkou s podtržením.
2: Ano.
0: Tak pak nám dej vědět, pokud v pátek vyhraješ. V pátek buď každopádně ready s telefonem, jo?
2: Ano,
0: protože zhruba v tomto čase je dost pravděpodobné, že tě budeme volat a budeme ti oznamovat radostnou věc, jo?
2: Výborně.
0: Tak jo.
2: Moc děkuju.
0: Tak jo, my děkujeme, to je vše, měj se. Ahoj.
1: Ty a Petičko, řekni mi, jak ty nazdar. Víš, jak vypadá jednička podtržená zvězdičko.
0: Možná, já vím.

0: jedna minuta po osmé.
1: Počasí. Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: V Ostravě dneska maximální teploty 27 až 29 stupňů Celsia, bude polojasno, později spíše oblačno. V Ostravě konkrétně by dneska pršet nemělo, ale počítejte, že v kraji obecně by přece jenom nějaké ty dešťové srážky padnout mohly, a to zejména ve vyšších polohách, tedy Beskydy nebo Jeseníky. Obecně na horách dneska teploty do 25 stupňů Celsia, oblačná obloha.
1: Trash zprávy. Fresh zprávy.
3: Obvod Slezská Ostrava vyhlásil veřejnou soutěž na prodej pozemku u řeky Ostravice. Plocha mezi ulicí Bohumínská a řekou Ostravicí dnes slouží jako parkoviště. V místě má vzniknout moderní čtyřhvězdičkový hotel, který má doplnit budoucí rekreační zónu nábřeží. Policisté prosí svědky o bližší informace. Mladý řidič zatím z neznámých důvodů sjel z cesty v Březové na Opavsku a narazil do stromu. Na místě zemřel. Tragická nehoda se stala v neděli. V areálu Dolních Vítkovic finišují přípravy na letošní ročník Colors of Ostrava. Už zítra se otevřou brány areálu. Ostrava bude hostit mistrovství světa v parahokeji. Prestižní turnaj se v České republice uskuteční už po čtvrté v historii a odehraje se v termínu 1. až 8. května příštího roku v Ostravar aréně. Na šampionátu se představí všech 8 týmů, které startovaly na zimních paralympijských hrách 2026. O titul mistra světa se utkají Spojené státy americké, Kanada, Česká republika, Čína, Německo, Slovensko, Itálie a Japonsko.
1: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Se zdržením a větší frontou aut počítejte na Bohumínské ulici v centru směrem právě na Hranečník. Tam je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu, nebo měl by být, tak pokud je situace jiná, klidně dejte vědět. A opatrní buďte taky mezi Výškovicemi a Starou Bělou, protože směrem na právě Bělou stojí policie s radarem, tak aby vás to ne-

0: nebo rajfneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: I love you baby. Chtěla bych, abys mi vyznával lásku.
1: Já?
0: Na místě, ne ty, jo. Na místě, kterému...
1: Teď mám si odsednout, nebo jakože jak to teď vidíš?
0: Já už jsem si zvykla, zůstaň sedět.
1: Díky.
0: Na místě, kterému říkají mnozí i česká Ibiza.
1: Aha.
0: Ty víš...
1: No, teď už vím, protože jsme o tom mluvili mimo éter, ale přiznám se ti úplně s klidnou hlavou, že dokud si mi to neřekla, tak jsem vůbec neměl ponětí ani, že v Česku je nějaké nebo existuje nějaké místo, kterému by se mohlo vzdáleně říkat česká Ibiza.
0: Ptám se vás, napište prosím vás na WhatsApp Fresh Radio nebo klidně i na aplikaci, je to jedno, my si to najdeme tu odpověď. O kterém místě v Česku si myslíte, že by se mu mohlo říkat teda česká Ibiza? Jestli vy to tipnete, protože já jsem to netipla, jsem si to
1: já
0: musela
1: vůbec,
0: dohledat.
1: Já vůbec, jo. A mě by zajímalo, jestli tady máme nějaké kreativce frešáky. Mm-hmm. Takže existuje, opravdu oficiálně existuje v Česku místo, kterému se říká česká Ibiza. Česká Ibiza, vypadá to tam, nebo mělo by to tam vypadat prý jako na Ibize, jo,
0: tak je tam
1: i s doprovodným
0: pláž,
1: programem, jasně, všechno.
0: S doprovodným programem, jo.
1: David Guetta tam hraje každý pátek. Tak schválně, tipujte, dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: První tipy už jako samozřejmě chodí, jo. Jeden z nich je třeba Žermánky.
0: Tak ne.
1: Olešná někdo píše, prosím vás.
0: Ne,
1: tak
0: Olešná,
1: to jste se úplně
0: ne.
1: Zbláznili, ne? Olešná, jo. To v žádném případě. Potom tady je, hele, originální. Rostia píše Mácháč. Mácháč píše, ty vogo, takový. Radim píše Mácháč. Nikola píše Mácháč. Další dva Mácháče, no ne.
0: Mácháč to jako ten
1: Mácháč
0: nás napadal, jo. My jsme tam ani jeden nebyli na Mácháči.
1: No s Mácháčem jsem chodil na základku. A ten
0: ne,
1: to prostě není. Jako.
0: Ne, není Mácháč, to není, jo.
1: Ani Máchovo jezero, tady teďko někdo píše Máchovo jezero,
0: no,
1: píše
0: to stejné,
1: Honza. No, teď právě, jako. Jo, takže Máchovo jezero, to prosím vás, není. My pustíme písničku, vy přemýšlejte dále a pište na náš WhatsApp 77337136.
0: Možná bychom mohli napovědět, že jestli korzujete kolem našeho kraje, jako kolem Ostravy, tak ne.
1: Tak je to
0: potřeba
1: špatně,
0: jet
1: no.
0: Trošku dál.
1: A kde to vůbec je? Aspoň přiblížíme oblast?
0: Řekneme. Ne.
1: Nepřiblížíme.
0: Jo? Řekli jsme prostě, že to není náš kraj.
1: Ano.
0: Není to náš. Nebo jo, prostě
1: a
0: jako
1: není to Máchovo jezero, jo?
0: A není to Máchovo jezero.
1: Jo. Tak co?
0: A propo, ještě než tam pustíš ten perfektní letní trik, track.
1: já ti ukážu
0: tak
1: i trik. Abrakadabra.
0: Tak víš, že se tady domlouvá část našeho týmu, že si zaletí na Ibizu? Tobě někdo něco říkal, že se letí
1: ne,
0: na Ibizu v srpnu?
1: Ne, mě nikdo nic neřekl.
0: Jsem ráda, že taky nejedeš.
1: A ty lidi...
0: Ne,
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Arthur. A taky Maroon 5.
1: Ano.
0: No, a proč mu říká? On je Maroon 5.
1: Ne, to je, tohle je kapela a no, Adam Levin je frontman kapely Maroon 5.
0: Tak právě, ale když hraje od Činasky nějaká písnička, tak taky neříkáš, Malátný dohrává
1: tak
0: na Freshy.
1: Tak od Činasky zrovna bych řekla Malátného, protože ten je mi sympatický taky.
0: Jo, ale tak ta kapela ne, tak jako chápe.
1: Dobře, ale Adam Levin, jako viděl jsi někdy?
0: No a co jako?
1: No nic.
0: No, tak právě.
1: Právě.
0: Tak pojďme zpátky k tématu. Dobré ráno, prosím vás, řešíme tady jedno místo v České republice, kterému se říká Česká Ibiza.
1: Tak, jo? Vy jste si možná mnozí, protože jste typovali, že by to mohlo být Máchovo jezero. Jste si to bez tak dali, taky prohnali jste to AI. My jsme to taky s Honzíkem prohnali AI. A nám jako vyšlo, že podle AI se Máchovo jezero říká Česká Ibiza. Ale podle článku, od kterého se my odrážíme, tak je Českou Ibizou nazvané úplně jiné místo v České republice.
0: Pozor, máme tady ještě pár dalších typů, já je s dovolením přečtu, jo. Podle VV Máchovo jezero píše, jasně, OK, máme tady vzkaz od Martina, ten píše, že by to mohly být Pasohlávky. Mikaela máma, tady je, Mikaela máma, tak to bude asi maminka od Mikaely,
1: ano,
0: tak řekl.
1: Ano, to by Mikaela nemá máma.
0: Ano.
1: Mikaela je Mikaela máma. Prosím, maminka od Mikaely.
0: Mikaela máma píše...
1: Na Ibize
0: nevím, kde je. No Ibiza nevím, kde je, ale vím, kde je Jamajka v Havířově. Mikaela máma tam každý rok zpívá. Pěkné vysílání přeje maminka slíva, a.k.a. Mikaela máma. Takže děkujeme, ani tak to není správně, jo? Ani tak to není správně, my jsme říkali, že údajně Česká Ibiza, kterou my jsme dohledali, není v našem kraji. Tak to prozrať.
1: Tak já to asi prozradím.
0: Počkej, tak ještě nechej ty letní...
1: Můžu, prosím tě, už ti vyrošit tady tvoje letní rvanky. Okay, no.
0: Tak
1: jo, prosím vás, vy samozřejmě, pokud jste říkali Mácháč, tak není problém, klidně to tak mějte, říkejte tomu i Česká Ibiza, je to vlastně podle AI i správně, protože podle AI se Mácháč říká Česká Ibiza a v Ranovské přehradě Moravský Jadran. Ovšem v našem článku, který my jsme jako vykopali a který pěje ódu na Vranovskou přehradu, tak tam, té Vranovské přehradě, říkají Česká Ibiza. Jo. A jsou tady i dost vytuněné fotky.
0: Ale ty jsou fakt vytuněné,
1: prosím. Tak jsem říkala, Honzi, pojď se podívat, tyjo, tady to fakt jako vypadá jak na Ibize. Krásný, úplně jako...
0: Bílý
1: hezký, jemný bílý písek, jo, teď jako tyrkysová voda, teď jako zelené stromy kolem toho, taky vypadá, že to prohnala i já asi.
0: Mám takový pocit, že bychom se mohli v létě tam zajet podívat a klidně sebou můžeme vzít mámu.
1: Ty nech toho. Až se naučíš mluvit, jo, chlapečko. Jo.
0: Děkuju.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Noha, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
10: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Saya Boys nebo Saja Boys, tohle snad jako asi... Jak bys to přečetla?
1: Soda pop. Bych si rovnou vybrala to, co mi chutná, že?
0: Co je líp.
1: Soda pop.
0: Prosím vás, řešíme tady léto a to, kde by mohla být teoreticky česká Ibiza.
1: To už jsme vyřešili prostě.
0: Pravděpodobně máme prostě na Máchově jezeře.
1: Pro někoho Macháč, jasně. Pro někoho Vranovská přehrada.
0: Ano, ale pozor, ty písečné pláže jsou trendem poslední dobou víc a víc a my tady o jedné takové prý údajně dobré a vášnivé víme.
1: Tímto se obracím na naše skvělé posluchače a vlastně i na mé kamarády, které mám v Praze. Oni by mohli vědět, jak
0: musíš
1: to funguje změnit, na té...
0: Ale musíš mluvit jinak, oni ti nerozumí.
1: Tak. Ale oni budou rozumět, to jsou všechno Moraváci, co se tam naplavili.
0: Vážně?
1: Ostravandy.
0: Tak poslouchej, jako... kdybyste náhodou chtěli na vejlet, jo?
1: Na vejlet,
0: tak nejdřív na Masarykáče si dejte maso z rejží a potom jeďte na pláž.
1: No, do Vršovic.
0: Do Vršovic.
1: Tam je jako v provozu měsíc pláž, hej, jako, hele.
0: U nějakého bazénu? Nebo jako někde na louce, nebo u rybníka?
1: No, to je dobrá otázka, člověče, to je jako vlastně, je to nějaká písečná plocha kolem bazénu, jo, Honzi?
0: Mhm.
1: A je v současnosti prý největší, jako v Praze.
0: Největší písečná pláž?
1: No.
0: Aha.
1: Tak což já jako nevím, protože já, když jsem se chodila v Praze koupat, tak já jsem normálně chodila do těch lázní, co jsou
0: pivní?
1: Podolí. Kousek od bazénu, to jsou, a teď nevím, kecám, žluté lázně, nebo zlaté lázně, nebo...
0: Zlaté písky?
1: Ne, ty jsou jinde, podle.
0: To jsme někde jinde.
1: Ale rozumíš, jo, tam taky sedíš vlastně na břehu a
0: Vodavy. Vím, ano. No mě jako, hele, takhle, mě tady nejvíc asi jako překvapila ta jako ten popis,
1: jsou,
0: jo, ten popis. Největší písečná pláž v Praze budí vášně. Tedy, že vlastně je to, jedná se o koupaliště ve Vršovicích, to jsme říkali.
1: Jasně, rekonstrukce za nějakých 10 mega, dejme tomu.
0: Neuvěřitelné.
1: Sklízí to pochvalu i kritiky.
0: A opravdu to vypadá ale dobře. Jako vypadá to dobře.
1: Koukáš na skřínky teďka určitě.
0: Mně se to líbí, koukám na...
1: Na bazén,
0: na pláž, toalety. Jako,
1: na trávu, tobogány.
0: Super, no? je to super. A teď já vlastně jako přemýšlím, kde my, Ostraváci, máme nejbližší písečnou pláž.
1: To se jako děláš srandu, že tady nevíš, kde se koupat, jako.
0: No ne, kde je písečná pláž.
1: A potřebuješ nutně písečnou
0: jo?
1: pláž?
0: Jo, jo.
1: Jako když slevíš z písku... Tak prakticky se můžeš čachtat všude, jako v Řesina, tam máš taky přírodní povrch.
0: Možná na Kalichově jezeře taky, že?
1: Kalicháč, tam máš taky i kousek, podle mě, něčeho,
0: písek,
1: co
0: určitě,
1: připomíná
0: no.
1: jako písek.
0: Já tam
1: část
0: se písek
1: Žermanic
0: těžil.
1: Má taky písek.
0: Tam se píše, tak schválně, jestli si dokážeš posluchači poslali fotku, jo? Jestli si tipneš, co to je za destinaci.
1: Kokso. Jo, tak já to vidím v popisku.
0: No co?
1: Myslíš si, že jako je to Karvinské moře?
0: Ale ty jsi Karvinské moře, prosím tě, to je Macháč.
1: To je Macháč, jo.
0: To je ten český.
1: No ale počkej, když jsme u Karvinského moře, já tam třeba nebyla. Ty jsi tam někdy byl?
0: Jo.
1: Tak tam je ten písek taky, ne?
0: A dal jsem si tam na oběd guláš v chlebu.
1: OK, a je tam ten písek nebo není?
0: Je tam písek,
1: jo. A je tam palma?
0: Tak to nevím. To nevím, jestli tam je palma. Hmm. No je to možné.
1: Nicméně Macháč, teď jsem viděla ty fotky z Macháče a jako,
0: tohle,
1: jako luxusní.
0: To,
1: no,
0: jako
1: tak
0: moře,
1: to člověk taky může vydávat za to, že je někde...
0: Já prostě jako říkám jednu věc a je to jako pravda. Nám tady chybí jenom moře a palmy, jo? A Moni, já mám takový jako nápad v hlavě a já bych ho chtěl jako klidně s tebou rozjet, jo? Chceš jít se mnou do biznesu?
1: Honzi, ne úplně.
0: Dobře, tak to není úplně biznes. Neříkejme tomu biznes. Já si myslím, že bychom měli založit spolek, jo, a nadaci, která bude v České republice vysazovat palmy. Co na to říkáš?
1: Rozveď tu myšlenku dál.
0: Jde to vše. Budeme sázet palmy ve volné přírodě. V Česku.
1: Dobře.
0: A založíme na to spolek, a za 15 let tady budeme mít všude jenom palmy.
1: A máš pocit, že ty palmy ti tady přežijí jako v zimě?
0: Jo, ano, jsou palmy, které úplně v klidu snesou i do minus 15 stupňů Celsia.
1: Okay.
0: Ovšem, v Chorvatsku taky rostou palmy a to počasí v zimě není o tolik jiné než tady. Nemysli si.
1: Tak minus 15 v Chorvatsku asi nemá, ne?
0: No, ne. Ale to mi tady taky ne. To už jsme dlouho neměli minus 15 tady.
1: A jako měli jsme kosu. Měli
0: dobře,
1: jsme
0: tak nikdo neříká, že ty palmy budeme sázet na Lysé, jo, ale tady v centru v Ostravě dokážeš si představit, že jdeš po hlavní třídě v Porubě a napříč tou promenádou jsou palmy.
1: Ale dokážu, protože Opava už to dávno má.
0: Já vím, no
1: tam
0: právě.
1: Ty palmy mají v květináčích.
0: No ale my je chceme
1: taky
0: v zemi.
1: Ale
0: my je chceme
1: schovají,
0: v zemi.
1: Jak chceš.
0: Jdeme do toho? Prosím vás, frešáci, dejte vědět na náš WhatsApp.
2: WhatsApp 777 337 136.
0: Kdo jde do toho se mnou?
1: Palmy, jo?
0: Prosím vás, ale fakt, ale jako vážně, já si teďkom nedělám srandu, já to chci udělat.
1: Je to taková brigáda zadáčo, to znamená, že to budete dělat pro potěchu své mysli, duše.
0: Ano, ale bude to krásné, ale bude to krásné.
1: A bude to krásné.
0: Dokážete si tu hlavní třídu v té Porubě představit? Ježiš, to by bylo jak v Barceloně. Jen to moře by chybělo.
1: OK.
0: A to zařídíme, to taky zařídíme, ale to až potom. Tak dejte vědět, sázíme palmy!
1: To je teda ráno.

0: Focus. A my tady...
1: No, ale to byl přízvuk tohle.
0: S Honzou Prvníky hledáme bandu, která půjde s náma vysazovat palmy v Ostravě.
1: Ano, je to můj takový jako de facto malý sen. Já jsem si říkal, a to už mám dlouho v té hlavě, jo? Já jsem po minulé dovolené jsem přiletěl zpátky do Čech a říkám si, tyjo, něco tady strašně chybí. Jasně, že nám tady chybí moře, to jako bez pochyby, jo? Ale nám tady chybí i takový ten jako exotismus jako jinak. A to je, že tady nemáme prostě palmy. Palma je krásný strom. Ona jako uvolňuje čakry, podle mě, jo? Je jako krásný, jakože... A teď si vem, že bych se zapsal do historie českých dějepisných učebnic tím, že Honza Pernický je ten člověk, který v České republice vysázel palmy.
0: Který z Ostravy udělal palmovou riviéru třeba.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Takže pro tebe palma rovná se uvolnění, relax, dovolená.
1: Přesně
0: prázdniny,
1: tak.
0: OK?
1: Ano. Klid,
0: tak,
1: prostě klid.
0: My nejsme odborníci, ani jeden z nás to nikdy nedělal, nikdy jsme se potom nepídili, takže vysloveně jedeme podle toho, co nám vygenerovala AI a ta píše, že pěstovat v Ostravě palmy lze, klidně, ale že bychom měli správně zvolit druh palmy, že to chce mrazuvzdorné druhy.
1: Jasně.
0: A potom je máme zasadit do rozpustné směsi, zahradnické půdy a písku s důkladnou drenáží na dně. A v létě je, že potřebují vydatnou zálivku slunce a v zimě chladno a minimum vody.
1: No,
0: takže
1: tak
0: jako reálné to,
1: všechno
0: to
1: je
0: podle
1: reálné.
0: AI je.
1: To všechno reálné je, protože v zimě, co já vím, tak moc neprší, sem tam zasněží, i to by mohli přežít, si myslím, ne?
0: No tady se píše, že úspěch závisí na tom, jakou... palmu, teď myslím, jaký druh té palmy vybereš.
1: No, tak dej tipy.
0: Když jsem ti řekla nějakou jako mrazovzdornou,
1: no,
0: si
1: tak
0: musíš,
1: já nevím,
0: jako,
1: jak se
0: jmenujou.
1: Tak...
0: Já nevím, palma konopná třeba.
1: No tak tu klidně. Prosím vás, je tady mezi námi frešáky někdo, kdo rozumí botanice v jakémkoliv smyslu? Že by nám jako poradil teď tedy, jakou palmu nejlépe třeba zvolit?
0: A jestli souhlasí s tím, co píše AI, jestli to jako fakt jde takhle ve velkém, to tady normálně nasázet do země,
1: do země.
0: To tam celoročně.
1: A případně odkud ty palmy dovezeme? Někde je musíme ukrást, že jo? To tak jako je. Takže odkud to bude, jo? 7733 7136 je náš WhatsApp, díky moc. Neodcházíme, dokud to nevyřešíme.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
4: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Čověče, tam Madonna ti něco platí, že ji máme už po druhé ráno. Nebo, počkej,
1: spíš
0: Aleši,
1: tobě, ne?
0: Mě Alešovi, čověče, Alešovi.
1: To je novinka Madonna, no, ale já jsem tady jenom chtěl říct, že my jsme možná narazili na maličký problém, jo, tady s jedním botanikem, který napsal, a to je posluchač, který se jmenuje Zdeněk.
0: Ano,
1: Zdeňku. Ahoj, když to Honza zaplatí, jdu do toho.
0: Nekecej, takže i...
1: No, jde o peníze.
0: Aha,
1: hlavně. Ano, taková palma není úplně nejlevnější záležitost, my to víme, a proto zakládáme spolek, že jo. Palmy v nouzi. V Ostravě.
0: Palmy v nouzi, jo.
1: Pernický
0: v nouzi spíše. Ostravě. To bylo krásné, krásné letní vysílání, tak jako správný, dovolenkový.
1: Vibe.
0: Vibe, to ano, říká se vibe, ale já jako, pojďme to počeštit. Vibe v češtině
1: pocit.
0: Znamená pocit, přesně.
1: Takový správný letní pocit jsme měli.
0: Mhm. Hezké vysílání. Zítra v tom budeme pokračovat, uvidíme, jestli Pernického pořád ještě bude držet.
1: Zítra
0: nápad,
1: budeme sázet smrčky.
0: Sázet, dobře.
1: Jo?
0: Takže z léta rovnou do Vánoc, jo?
1: Rovnou, ano. Ať máme hezké stromečky na štědrý den. No tak nic, my odcházíme. Nazdar.
0: Nazdar. Prosím vás, další hodině, to nejlepší tady z Freše, můžete také slyšet Old School, anebo kousek nějaké. A přesně, děkuju ti. Ahoj. Takže se na vás těší i Aleš nebo Lumír.
1: A to by tě přitom mělo být blízké, takové milénium.
0: Ale mě to je blízké.
1: Jo?
0: Jasně, mě je blízký i Old School. Honzi, já budu mladá vždycky.
1: Nebo jako malá, já jsem chtěl říct malá.
0: Ale prosím tě, nebabrej se v tom.
1: Malá.
0: Stejně to nezlepšíš.
1: No nic, tak jo, tak...
0: Přesně, no nic, no.
1: A my jdem, ne?
0: Ještě zprávičky. Abyste věděli, kdy na vás kápne. Nebo taky ne.
1: Nebo taky ne. Tak Ella Langley, ještě to stihneme, jo? To právě ty takový jako country styl lehce, to by se taky možná pod palmou hezky poslouchalo, že? A my se budeme těšit zítra v 6.00. Ahoj, čau. Ještě pošli pusu.
0: Nenuď mě k tomu.
1: Tak já, jo?
0: Nepůjde poznat, jestli jsem to byla já nebo to.

0: Počasí.
1: Dobré dopoledne, dobré ráno. Dnešní maximální teploty v Ostravě od 27 do 29 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno, možná místy polojasno, pršet by ale v Ostravě nemělo. Dešťové srážky by se měly spíše vyskytovat ve vyšších polohách, tedy Beskydy nebo Jeseníky. Tam teploty budou v maximech do 25 stupňů.
0: Fresh zprávy.
2: Poblíž státní hranice se Slovenskem v Mostechu Jablunkova se už staví ekodukt, který bude sloužit zvěři k bezpečnému překonání frekventované silnice. Stavba ekoduktu se připravovala několik let. Sloužit bude nejenom velkým šelmám, ale i další zvěři, která tímto místem migruje. Po dokončení stavby by mělo dojít ke snížení počtu střetů zvěře z vozidly. Celkem 27 týmů ze 24 základních škol se letos zapojilo do ekologické soutěže Hledej pramen vody, která hravou formou přibližuje žákům 4. a 5. tříd význam vody pro život. Vítězem letošního ročníku se stal tým ze základní školy Staroveská z Ostravy Proskovic. V ostravském safari žije 12členné stádo nejohroženějšího poddruhu divokého asijského osla. Aktuálně se jedná o nejpočetnější chovné stádo v Evropě a třetí nejpočetnější na světě. Ostrava bude hostit mistrovství světa v parahokeji. V roce 2027 prestižní turnaj České republice bude už po čtvrté v historii a odehraje se v termínu 1. a 8. května 2027 v Ostravar aréně. Na šampionátu se představí všech 8 týmů, které startovaly na zimních paralympijských hrách. O titul mistra světa se utkají Spojené státy americké, Kanada, Česká republika, Čína, Německo, Slovensko, Itálie nebo Japonsko.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: 9:09, dobré dopoledne na cesty. V tuto chvíli nehlásíte žádnou dopravní nehodu. Děkujeme za to, jezděte tedy v metropoli nadále opatrně a nadále s Freshem. Pozor jenom tedy na Bohumínské ulici, kde už od včerejška se štosovali zhruba v této hodině auta z důvodu uzavření jednoho jízdního pruhu směrem na Hranečník. Tak jenom abyste počítali s touto komplikací, která včera rozhodně zařídila kolonu na 10 minut.
2: Prostě příjemná nebyla. Mějte se krásně, dobře dojeďte a užijte si další program Fresh Rádia.
0: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Fresh Radio.

0: Fresh. Prostě někdo koupil slupku od banánu, jo.
1: Tak jako bylo toho víc, jo. To byla nějaká kostka odpadu a ta kostka se nabízela přepočtu od 25 do 100 dolarů
0: jo,
1: třeba.
0: Jo, už to chápu, jo, jasně. Jo.
1: Asi podle toho, jak to, já nevím, smrdělo, vypadalo, já nevím, podle čeho to hodnotili. Ty mi připadá naprosto jako

0: Cílené, že šílené. Lidi říkají, že nemají peníze a pak jsou schopni jako utratit odpadky. Peníze za odpadky někoho jiného.
1: To je neskutečné. Teď si vím, že to byly odpadky šílené. Třeba jako opravdu ani ne lidí, kteří na té svatbě byli. To klidně mohlo být prostě odpad jako někoho, já nevím, z místních třeba.
0: Ale i tak ty si umíš představit nějakou celebritu, které ty bys potom šel a koupil si nějaké odpadky?
1: To je dobrá otázka. No. Přemýšlím, jako jaká celebrita by to musela být. Mě by třeba zajímal odpadkový koš Vedchého.
0: Třeba, no jasně.
1: Jo, to by jo. Jako fakt by mě zajímal obsah jenom odpadkového koše Vedchého.
0: Okej, okay, ale to by se snad jenom podíval, nebo by z toho koše, no, co
1: třeba
0: si
1: bych něco dojel, jako. Ty, co ty víš? A tebe by zajímal, čí odpadkový koš?
0: Ničí, prosím tě, nevím, proč já bych měla koukat někoho do odpadkového koše.
1: No, tak proč ne?
0: Je fakt, že podle toho poznáš člověka. Říká se, že člověka poznáš podle toho, jakou zanechává po sobě tu odpadkovou stopu.
1: No, vidíš. Tak. Chtěla bys vidět můj koš?
0: No tak, Honzi, ty tam do něho už nic nedáváš, ne? Ty všechno spaseš.
2: Bon appetit. Monika Dudová, Honza Pernický. Bon appetit. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Legendární americký rapper Tupac Shakur alias Tupac byl zastřelen v pouhých 25 letech v září roku 96. Stal se legendou a kultem, dodnes vychází od něj nové věci a remixy starších. Dva roky po jeho smrti se objevila na výběru jeho hitu i písnička Changes se samplem z 86. od Bruce Hornsbyho a songu The Way It Is, který na tracku odzpíval zpěvák Talent. A my si ho dnes taky dáme.
0: Alešův Old School.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Fresh Radio.
6: Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh.
1: Rozebíráme tady z Marsy režim přežít. Pojďme ještě k tomu, ty jsi říkala matka na plný úvazek a tak dále. A co takhle trošku času na sebe? Kolikrát jsi byla na smrku? Přiznej se.
2: Zero.
1: Ani jednou od porodu jsi nebyla na smrku?
2: Ani na lise, ani na smrku. Na Ondřejníku dvakrát.
1: Aha.
2: Se mi poštěstilo. A to je všechno. Ne, jako Marek se ptáš se hezky, protože Marek, než jsem otěhotněla, kdy jsme spolu vysílali, jak dlouho? 2 roky?
1: No, nepamatuju si.
2: Dlouho. Tak on mě znal, kdy jsem každý den skoro chodila na vysílání ve sportovním a on už věděl, říká, tak kterou horu jdeš dnes? A takhle to bylo kolikrát? 3x týdně, 4x?
1: Určitě.
2: Jakože jsem fakt byla člověk, který na těch horách, a já jsem utíkala jako i od těch lidí, od toho města.
1: Fakt si nepamatuju, perfektní, že by přišla v nějakých šatech, a to se nebavím o mini sukni nebo o něčem takovém, jako, že by vyloženě v té výloze, kdy jsme byli v tom foru Novám Karolina, že by se tam fakt lidi zastavovali a modelka, jo. Tak prostě ona ne, ona přišla v tom, jak se to jmenuje?
2: Legíny?
1: No, legíny, kraťasy, já jsem chtěl říct hemopren. Neopren. Test

0: Premium Lumíra Moskovského.
1: Švédský DJ a producent Axwell vydává v roce 2005 obrovský hit nazvaný Feel the Vibe. Jeho release, který vychází v roce 2008, z něj udělá ještě větší globální hit. Skladba ukázala cit Axwella pro melodický house a mimochodem předznamenala nástup trojice Swedish House Mafia.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
7: Buď fresh i na Třinecku. 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. No doubt.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. JJ

0: Jak nám z té muziky poslední roky nenápadně mizí ty explicitní výrazy, že jo, sprostá slova. Já to chápu, souhlasím, ale je to takový paradox, protože na jednu stranu tady vypípáváme, nebo my ani ne, ale už to dost často chodí přímo z vydavatelství, kdy ty songy jsou prostě vytišené nebo i někdy vypípnuté. Na druhou stranu na internetu během 10 sekund dokážete najít porno, řezání hlav, cokoliv. Jenom pozor, aby ty naše děti nezačaly mluvit prostě. To by byla tragédia, taká tragédia.
1: Doprava. Doprava.
0: No, naštěstí, to je jediná tragédie, kterou pro vás mám, protože co se týče nehod, mimochodem dobré dopoledne všem, kteří vstali v prázdninovém režimu. Tak je nehoda na Opavsku mezi obcemi Leskovec a Březová. Když jdete z Leskovce, tak kousek směrem na Březovou je kostel a za zatáčkou za kostelem se řeší nehoda traktoru.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: před pár dny začaly prázdniny, což samozřejmě je všeobecně známá věc, tak si teď říkám, kdo, možná jste zaznamenali taky, Praha od rána zažívá celkem solidní kolaps, protože někdo nahlásil bombu. Nedaleko tuším hlavního nádraží, takže je kompletně uzavřená magistrála, ulice kolem, MHDčko stojí, metro stojí, všechno stojí. Myslím si, že několik minimálně měsíců takový trouble v Praze nebyl. Tak si znova říkám, kdo, když jsou prázdniny, že jo, většinou, a většinou ne, ale často se to stává jako důsledek nějakých závěrečných zkoušek ve škole, že jo, tak se radši nahlásí bomba. Tak jsem zvědavý, protože čím modernější doba, tím více kamer na každém rohu a jiných zařízení, které sledují, monitorují, tak pravděpodobnost, že toho člověka najdou, je den ode dne větší, že?
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Freshmanie! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě. Tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
2: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Tady koukám, přišla mi fotka z čerstvá dopravní událost v Ostravě, jednoduše řečeno o Broadwaye, což znamená Hrabůvka, Dubina, tam ty konce. Tak řidič žluté dodávky se, jak mi tady dotyčný napsal, asi rozhodl identifikovat jako tramvaj, protože na tramvajovém kolejišti je dodávka, která tam nemá co dělat, už tam jsou i blikající policisté, mám to tady s fotkou. Tak ještě jednou, myslím si, že doprava městská hromadná tramvaj má aktuálně v Ostravě jihu obecně asi začíná trošku kolabovat, protože u Broadwaye řidič s dodávkou zahučel do kolejiště. Posloucháš Fresh

What comes next will be marvelous.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

0: Včera byla venku informace na téma počasí, že dnešní den bude pro Českou republiku z větší části náročný. Čekají se velké bouřky, dokonce i přívalové deště, hrozí takzvané supercely a co jsem četl, tak podle nejnovějších odhadů možná i kroupy až o velikosti 2 cm. Ale tady musím říct, ne, že bych to říkal smutně, ale tak trošku našemu regionu se to pravděpodobně vyhne. Nejvíc podle té studie to bude lítat nad Prahou, to znamená v takovém tom úseku mezi Prahou a Německem. Tak tam asi budou mít dneska veselo, ale tady na našem slezském výběžku možná pár kapek spadne. No vidíme, třeba to dopadne úplně jinak.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě pořád se řeší nehoda na Opavsku mezi Leskovcem, respektive když jdete směrem z Leskovce pryč, tak potkáte následky nehody traktoru. A stejně tak bouračka, kterou už mi tady poslal jeden z vás, za co se ještě jednou děkujeme, Ostrava Hrabůvka, křižovatka ulic, no u Broadway, to znamená, tam je provaznická. Tam dodávka zahoučela do kolejiště a asi nějakou dobu to tam bude ještě komplikovat.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Aktuálně máme v podstatě trošku nadneseného slova smyslu, by se dalo říct, půlku prázdnin. Téměř. Takže za pár týdnů v obchodech vánoční kolekce jdeme se podívat na zimu. Jedna z očekávaných záležitostí letošních Vánoc, co se týče filmu nebo vůbec televizní tvorby, je nová verze Harryho Pottera. Jsem zvědavý, nevím, jestli budu koukat, možná nejdřív počkám na recenze a pak se rozhodnu. Ale o něco méně se hovoří o tom, že se chystá další díl z další slavné ságy, a tedy od pana Tolkiena, Pána prstenů. Konkrétně Nagluma. A co je zvláštní, tak jedna z hlavních hereček toho nového snímku, Anya Taylor-Joy, se vyjádřila, že doteď nečekla ani řádku, že je velkou faninkou Harryho Pottera. A to si pak řeknete, jako jaký to má smysl, když se někdo, kdo o tom nemá vůbec ponětí, hlásí na danou roli. No, něco mi to připomíná, že by politiku...

0: Jak to tady dneska už bývá, respektive v dnešní době bývá, tak cokoliv se stane, je velká pravděpodobnost, že to je někde zaznamenáno na kameru. No a jedna z událostí, která se včera i dneska řešila a řeší na českých sociálních sítích, je včerejší nehoda politika Turka. Tak už je záznam z auta, které stálo v té křižovatce. A jako musím, teď na to zrovna koukám, musím říct, že solidně ho nabral pan poslanec, pan politik. Zatím teda ještě nevím, kdy, respektive kdo je vinen. Každopádně záběry jasně ukazují, že sanitka měla zapnuté i sirény, i hukačku. Tak jsem zvědavý, jaký z toho bude výsledek.
1: Fresh Radio!

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

Ještě stále dojíždí fotbalové mistrovství světa. Já bych před zahájením typoval, že nejvíce bude mluvit o fotbalistech, ať už třeba Ronaldo, Cristiano nebo Lionel Messi a podobně. No a ne, realita je taková, že tohleto mistrovství světa vytáhlo ještě hvězdu, respektive hvězdu, kterou ještě více zvětšilo. A to je norský fotbalista Erling Haaland, kolem kterého se, bych řekl, poslední 14 dnů točilo celé mistrovství. On je celkem sympatický na to, jak jsem ho do té doby neznám, přiznám se, ostatně všeobecně to říkám, že fotbal úplně nesleduju. Tak i v těch videích, i v těch vstupech mimo fotbala bylo vidět, že je takový, jakože na nic si nehraje. A teď je tady čerstvá záležitost, která asi pár dnů bude zaměstnávat internet, protože Norové doletěli domů a když vystupovali, včetně tedy s Haalandem z letadla, tak právě Erling Haaland byl vyfocen, že krom dvou luxusních kabelek, což samozřejmě v tomhletom postavení prestižního fotbalisty musíte držet krok s módou, tak v ruce drží vycpaného mívala a flašku alkoholu. Respektive ten mýval drží flašku alkoholu. A teď se spekuluje, co se vlastně stalo. Já osobně bych typoval, že to je nějaká prohnaná sázka nebo něco takového, protože kdo by si z Ameriky jako suvenýr přivezl vycpaného mývala, že? To je takové trošku zvláštní. Posloucháš Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Dneska ráno, nebo možná ještě spíš v takovém polonočním stavu, kdy jsem se vzbudil dřív než obvykle, tak jsem chvilku koukal, co nového se děje. A skočilo mi na sociálních sítích video mého oblíbence a britského komika Saši alias tedy Ali G, Borata, Bruna a tak dál, Saša Baron Cohen, kde byl na Wimbledonu, byl normálně vystylovaný přesně v tom dress code Wimbledonu, akorát místo loga Wimbledon měl samozřejmě trávu a zase hovořil takovým tím zvláštním dialektem, který kdysi dávno, když začínal svou kariéru, používal jakožto postava zvaná Ali G. A už je venku oficiální informace, Saša Baron Cohen potají natočil pokračování Aliho G. Tak jsem zvědavý, protože na to se těším, mám rád jeho humor ve všech možných podobách. A kdy to půjde do kin, nebo co se bude dít dál, to se všechno teprve dozvíme, protože je to poměrně hodně čerstvá záležitost. Nicméně na tuhle počest bych si dovolil jednu legendární...

0: Thank you, DJ.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

jsem teď právě zjistil úplně náhodou, že na dnešní den vychází jedno zásadní hudební, bohužel smutné, už trošku výročí. A s klidem i řeknu, že asi není a nebylo zpěváka většího než Karel Gott. Pravda, jméno, které na našem rádiu moc často neuslyšíte, protože je to přece jenom trošku jiný šálek čaje, ale já si dovolím využít tuhle situaci, protože před mnoha lety, to zní strašně starodávně, ale tak jinak, před několika lety jeden z nejslavnějších českých DJů, DJ Neo, předělal jeho některé songy do tanečnější podoby. Tak si dovolím z úcty, byť jsem nebyl jakože úplně jako fanda Karla Gotta, ale uznával jsem jeho muziku a mě bavila, tak na počest jeho 87. výročí narozenin, dneska to vychází, si dovolíme tady zahrát něco, co u nás zase dlouho neuslyšíte.

A ještě tady mám jednu cestovatelskou na poslední chvíli, která mě ale vůbec nepřekvapuje, protože za okolností víkend jsme s mojí Kájou trávili tím, že jsme hledali, kde by jsme třeba, pokud by to šlo, eventuálně vypadli na pár dnů. A ta zpráva, která se začíná objevovat všude možně, je taková, že Chorvatsko, dámy a pánové, letos výrazně padá z takzvané lopatky oblíbenosti. A už jsou tady i zkušenosti lidí na místě, kteří třeba jeden píše, že na Makarské jsou i během dne volná lehátka, což se asi nikdy nezažilo. A dokonce i asociace, která eviduje nájemce, nebo jak to pronájemce, nebo jak to pojmenovat, tak už vydala prohlášení, že třeba Split, jakožto jedno z nejslavnějších měst celého středozemního pobřeží, má hodně volných prostorů a to se prý nikdy nestalo, nikdy po desítky let. No a ten důvod je jednoduchý a logický, už na začátku roku odborníci říkali, že Chorvatsko je nesmyslně drahé a můžu to potvrdit, protože když jsme právě teď přes víkend hledali nějaké destinace tady v Evropě v nějaké rozumné vzdálenosti, tak ceny Chorvatska oproti Itálii nebo Španělsku jsou ale totálně nesmyslné. Tam jiné slovo na to neexistuje. Navíc ve většině případů, pokud jste v Chorvatsku párkrát byli, tak se asi zhodneme na tom, že zrovna vstřícnost tomuto národu vůči nám není moc častá. Samozřejmě, někde to funguje dobře, ale někde, když slyší tu češtinu, slovenčinu a neslyší ty valutové, no dneska už to tak není, že jo, ale ty západňáky, tak ta ochota těch obsluhujících a podobně výrazně klesne. No, tak jsem zvědavý, jak dlouho vůbec bude ještě Chorvatsko oblíbenou destinací Čechů, když letos teda brutálně už se ukazuje, že už to začíná padat. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Tak, máme tady skoro 12, skoro přesně. Na cestách všechny předchozí komplikace i zahučená dodávka do kolejiště odstraněny. A ta nejlepší možná zpráva je taková, že nikde nic v systému aktuálně nevisí.
1: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio. Doprava? Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
10: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
11: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.cz.
1: 12 hodin, 11 minut k tomu, ladíte Fresh Radio, jak jinak. A možná překvapením pro vaše uši. Dneska tady není ani Radek, dneska tady není ani Roman, ale vzal jsem to já, Ondra Turda. Zdravím vás, až do 14. hodiny tady budeme společně v rámci polední siesty na Fresh Radio, ale taky tady dnes mám zajímavého hosta, se kterým si za chvíli začneme vykrádat do éteru. A bude to velmi zajímavý rozhovor, protože bude o tom všem, co se v oboru investic děje v Ostravě a přilehlém okolí. Mám tady pana Vítězslava Rígra právě z odboru investic a vězte, že už za pár minutek třeba po Madoně si povykládáme o tom, co nového nás bude v následujících měsících obšťastňovat v rámci Ostravy a jejich investic. Buďte fresh a jak jsem říkal, tady je Madonna. Ale ještě před ní největší hitovka několika letních měsíců let uplynulých. Calvin Harris a Summer.

0: Zmíněná Madonna na vlnách Fresh Rádia právě teď dohrála. No a já jsem avizoval dnešního hosta v rámci siesty, pana Břetislava Rígra, který tady dorazil z Ostravy samotné, jak bych řekl, z samosprávy nebo zprávy tohoto statutárního města. A vy jste z odboru investic, říkám to správně. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům. Ano, je to tak, samozřejmě. Odbor investic mám vlastně v gesci a je to dennodenní chleba.
0: To asi se teda rozhodně nezastavíte, ale moje první otázka, když jsme tady u těch investic. Teďkom je léto, všude je teplo, před festivalové období nebo mezi festivalové období, ať jsme úplně přesní. A ono se všude tak nějak říká, že města by měly pečovat o zeleň. A už jsem objevil spoustu informací o tom, že Ostrava tedy jako rozhodně není černé město, jak se říkávalo. Jak to tedy je přesně, co se děje v Ostravě v rámci zeleně?
1: Tak je, máte pravdu, jako samozřejmě zrovna na těch festivalech přijíždí na festivaly spousta lidí, kteří jsou mimo ostravští. Přijíždí lidi z Prahy, z Čech a myslím si, že jsme to zažili všichni s našimi přáteli z jiných částí republiky, když vyjeli na Bolt Tower nebo se podívali z radniční věže, tak zjistili, že Ostrava je absolutně zelené město. Takže jako tohle to je velice důležité a dostává to do těch lidí, protože ta pachuť v úvozovkách té černé Ostravy, když to byla krásná hornická tradice, tak ale už je pryč. A dneska je to spíš jenom o tom, jak tu zeleň využít. Je to o tom, že vlastně máme tady spoustu zeleně, ale při bližším ohlédnutí nebo bližším prohlídnutí té zeleně zjistíme, že není tak kultivovaná a to je na nás. Čili pracujeme na tom, abychom využili potenciál k rekreaci, ke sportu a to se nám třeba momentálně daří v Bělském lese.
0: Přesně na to jsem chtěl navázat, protože když si člověk zrovna vyjede na tu třeba radniční věž, otočí se na jednu stranu tam krásné zelené Komenské osady, otočí se na druhou stranu tam Bělský les a tam se poslední dobou odehrála spousta věcí. Co všechno tam probíhá?
1: Tak začalo to projektem vlastně Cesty vody od pana architekta Tachecího a musím říct, že je to využití vlastně Vyškovického potoka, toho údolí, které tam je a samozřejmě toho, že tam máme zdroje vody, čili jsou tam prameny, je jich tam několik a ještě další se vlastně při té obnově toho prostoru našly, takže vznikly tam Pryznicové lázně, venkovní, vlastně přírodní, vznikly tam povalové chodníky, je tam stezka, kde jsme vlastně uvažovali o té šířce stezky, dneska lituju, že jsme zvolili 1,5 metru, protože opravdu jsou chvíle, víkendy, když je krásné počasí, kdy se tam lidi tísní, takže opravdu musím říct, je to nádherné vidět, že ten potenciál toho lesa jde nahoru.
0: Tak zatím jsme se podívali z té radnice dvěma směry a takhle jsme se mimo éter i bavili o třetím směru a následujícím plánu zase zrovna o té zeleni a o místě, které bylo v Ostravě do jisté doby legendární, možná bych řekl někde do přelomu milénia, potom se o něm slehla zem a Ostrava má obrovský projekt, co takzvané Benátky.
1: Ano, Lesopark Benátky. Je to, já si myslím, že to je ještě dál než přelom milénia, protože já žiju v Ostravě od roku 92 a to už Benátky byly schátralé, zanedbané, prostě byla to hrůza a musím říct, že opravdu opět místo s velkým potenciálem, navíc místo, které je blízko bariéry, je to křižovatka na vodárně, čili toto bude složitější projekt a bude mít dvě části. Bude to revitalizace vlastně těch parků, obou dvou, ten, který je vlastně u cesty u koupaliště, tak vlastně přes 28. října. A druhá věc je, budeme ten lesopark spojovat, propojovat dvěma mosty. Budou to lávky pro pěší a pro cyklisty a bude to lávka přes ulici Plzeňskou a přes ulici 28. října. Čili když se toto povede, tak propojíme vlastně Novou Ves, potažmo Porubu, Svinov, vlastně s centrem, s Mariánskými horami a myslím si, že to bude ku prospěchu
0: Ostravy. Na super procházku nebo projížďku na kole. Břetislav Rieger z odboru investic statutárního města Ostravy je naším dnešním hostem. I za chvíli budeme pokračovat a věřte, že těch témat máme tady na Freši spoustu.
2: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Michael Jackson, legenda na Fresh Radio, ale nejenom on, mým dnešním hostem tady v Siestě je také z oboru investic statutárního města Ostravy pan Břetislav Rieger a my si povídáme o tom, co všechno se odehrává v Ostravě, kde se investuje, co se staví. Začali jsme zelenou Ostravou, začali jsme tím, co se odehráje možná v brzké době, třeba i v ostravských Benátkách, ale ať jdeme zase z Hulovák trošku jiným směrem. Přece jenom Fresh Radio sídlí v centru, máme to tady na dokuk z našeho studia všemi možnými směry, kde se taky staví a taky se odehrávají kulturní akce. Colors of Ostrava, festival, který asi netřeba představovat. Co vy, budete se podívat na festival?
1: No určitě, jako téměř každý rok, pak když netrávím někde dovolenou, tak Colors obecně jezdím za hudbou, preferujeme rockovou hudbu, takže jezdím na Rock for People, jezdil jsem na Nova Rock do Rakouska léta a v současnosti, samozřejmě Colors, tam jsem vždycky chodil objevovat. Objevovat nové lidi, díky Colors jsem poznal spoustu muzikantů a jsem za to strašně vděčný.
0: A když na vás koukám, tak vy máte tak jakoby sportovní založení, aspoň to z vás jakoby tak sálá.
1: To tak vypadá.
0: To tak vypadá. Tak od vás z radnice, jak se třeba zítra vydáte na Colors? Vezmete to autem, pěšky, na kole?
1: Já nepojedu z radnice, budu muset domů a abych mohl ráno zase sednout do auta, protože začínám někde mimo kancelář a tím pádem pojedu z domu, bydlím v Zábřehu, takže to má.
0: Na druhou stranu by to mohla být od té radnice pěkná procházka.
1: Určitě, krásná procházka kolem nábřeží, takže je to tak. Co je důležitá informace, teď jste mě v podstatě nahrál, kdy vlastně v rámci stavby mostu na Karolíně, který už měl být dávno dole, už měl být 3 měsíce snesen a bohužel díky přeložkám, které nebyly v našich rukou, které pro nás dělal jeden velký energetický distributor, tak nabrali jsme zpoždění hned na začátku a nepodařilo se nám vlastně vyčistit levobřežní stranu Ostravice do Bíců, takže byl průchod pouze po pravém břehu, ale tohle je strašně důležitá informace pro Colors. Máme k dnešnímu dní vyčištěno a vlastně Ostravice, kolem Ostravice se dá jít jak po levé straně, tak po druhé straně. Čili pro všechny pěší je ten přístup zaručen.
0: Ano, procházka kolem Malé Kodaně, jak se říká Ostravě, je nádherná. Můžu doporučit všem. Tak je vlastně lávka, která byla, tuším, v loňském roce oficiálně, nebo předloňském?
1: Už dřív.
0: Je to čtyři roky. To už je taková doba.
1: Čtyři roky, ano. To bylo někde v roce 2022, byla vlastně lávka do Dovky zprovozněná.
0: Je to jako včera,
1: přesně.
0: Tak ta je taky nádherná, no ale zase to můžeme vzít na druhou stranu. Jsem obyvatel, dejme tomu, Přívozu a budu chtít jet tramvají na Colors, jo, dopravní podnik, proto dělá úplně všechno. A nám se za jeden rok na téhleté trase, dejme tomu z Přívozu do Dovky, odehrálo to, alespoň z mého pohledu, že jedna opravdu hnusná a škaredá věc, která byla na frýdlantských mostech, jak říkáme v Ostravě, se nám mění před očima a už teď za vlastně, dejme tomu necelý rok, když se odstartovalo, už dovidět úplně jiné obrysy. Asi všichni ví, že mluvíme o rekonstrukci náměstí Republiky.
1: Ano, obrovská stavba, je to stavba, kde vlastně jsme tři zadavatelé, vlastně Správa silnic Moravskoslezského kraje, která má na starosti mostovky, vozovku jako takovou, máme dopravní podnik, který má vlastně ten svůj koridor drážní, čili vlastně mostovku a železniční trať, respektive tramvajovou trať a nám zbývá vlastně to, co asi nejvíc hyzdilo v Ostravu a co nejvíc trápilo Ostravany a to byl vlastně podchod na náměstí Republiky. Místo strachu, hrůzy,
0: Bronx,
1: přesně tak, ostravský Bronx. Takže momentálně musím říct, že ten projekt nesl nějaké problémy, jak na straně Správy silnic Moravskoslezského kraje, kde prostě ten stav těch mostů byl daleko horší, než měl být. Čili opět nějaké zdržení tam je, museli to chlapi doprojektovat. Spolupráce se zhotovitelem je opravdu fantastická. Musím říct, že chlapi, když bylo potřeba zatnout. Když bylo potřeba zatnout v době, kdy už jsme hořeli s tramvajema a kdy už nám vlastně my jsme měli uzavřenou Ostravu a vlastně ty tramvaje, které byly na té straně centra, tak vlastně se nemohli dostat do depa, nemohli na servis. A nám už tam šlo o opravdu o dny a o hodiny. A myslím si, že provozní náměstek dopravního podniku byl velice nervózní, protože pokud bychom ty tramvaje včas nedostali na servis, tak přestali jezdit a nemohli jsme obsluhovat centrum. Takže opravdu stavba, která je divoká, která je významná pro Ostravu a myslím si, že bude velkým přínosem.
0: Troufám si říci, že všem Ostravanům i těm, kteří projíždějí, se oddechlo nebo spadl kámen ze srdce, když se už měsíc zpátky, možná měsíc a půl otevřel už ten Frýdánský most ve směru z centra, řekněme, na Porubu. Ale vy jste mi tady mimo vysílání řekl i takovou pozitivní informaci, že se něco v srpnu pravděpodobně odehraje.
1: Je to samozřejmě to provizorní. Je to stále provizorní. Nicméně já si myslím, že to řidiči ocenili, že i to provizorní spuštění 30 v jednom pruhu přes Frýdlanty vlastně ulehčilo jak centru, tak hlavně Českobratrské.
0: Je to 101.
1: Jako to bylo opravdu obrovský, ze dne na den se to prostě přeplo a ta situace se zlepšila. Ten druhý směr nás tak nepálil, ten opravdu musím říct, že tam nebolel, protože z té Místecké tam se to dalo velice dobře objet a z Místecké nájezd vlastně tou rampou byl v pohodě. Nicméně máme informaci od správy silnic Moravskoslezského kraje, že vlastně počátkem srpna v prvních dnech bude zprovozněn zase v tom režimu, jak na té druhé straně, v provizorním režimu, ale bude spuštěn vlastně most do centra.
0: Tak zdravíme tedy i správu silnic Moravskoslezského kraje, držíme palce, ať jim všechno vyjde, ať jim tam už nepadají ty pověstné klacky pod nohy. No a za chvíli budeme tady na Fresh Radio pokračovat dál v rozhovoru, protože ještě je to hodně, co se v Ostravě děje. Fresh Radio.

0: yo llego y paro.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
2: Ladíte si jestu, dnešní datum je 14. červenec roku 2026, proč to říkám, protože zítra startuje ten druhý obří festival, neříkám druhý jako v pořadí, tedy časovém, to ano. Colors of Ostrava, ale dnes v Siestě máme taky vzácného hosta ze statutárního města Ostravy z Investic, takže takový správný obor, pana ředitele Rígra. A vykládáme si o tom, co všechno se v Ostravě staví, co se chystá, co se plánuje. A narazili jsme na další zajímavé téma, které zůstalo v centru, protože začali jsme nejdřív jakoby z těch okrajových částí Ostravy, ale ten projekt, o kterém se teď budeme bavit, se jmenuje Malé Lauby. To slovo lauby se stalo v Ostravě před několika lety velmi populární, že jo, je to tak?
3: Přesně tak, tak já si myslím, že hlavně to bylo místo, kde žila Ostrava vlastně v meziválečném období a před první světovou válkou a významné místo, po kterém nám zbyla průluka. A jako někdy kolem roku 2015 se podařilo udělat takovou drobnou architektonickou studii, jak by to tam mohlo vypadat. Vlastně vznikla jakási vizualizace od pražských architektů Znamení 4, kteří vlastně tam naznačili ty lauby na tu budoucí novou budovu a myslím si, že vlastně tím, že v době v 90. let a právě na tom přelomu milénia vlastně došlo k tomu, že se skonvertovala spousta bytů na kancelářské prostory v centru Ostravy. Ostrava se vylidnila a všichni víme, že to centrum bylo neutěšené a dodnes vlastně doháníme tady tuto vlastně ztrátu těch rezidentů, tak v podstatě to rezidentní bydlení bylo velice důležité. Vznikla tam dneska komplex, je to v soukromých rukou, město tam mělo vlastně možnost si odkoupit nějakých 31 bytů, ale celkově je to 85 bytů, čili je to nějaký přísun rezidentů do centra Ostravy a vlastně vlastně mezi těmi ulicemi dlouhá, velká, tak v podstatě mělo vzniknout ještě malé lauby, menší část, která teda měla vlastně být, měly tam být služby, měla tam být klinika estetické chirurgie, s tím, že vlastně nakonec ten investor od toho upustil a dneska se našel nový investor, který si pozemek koupil a na těch malých laubech by měl postavit vlastně navazující rezidenční budovu s živým parterem, kde vlastně do těch ulic znova do Pivovarské, do Dlouhé by měly být obchůdky, nějaké komerční prostory a mělo by tam být 50 bytů. Čili je to zase příslib pro centrum dalších X rezidentů, kteří vlastně oživí centrum města.
2: Takže řekněme to tedy ostravsky, když jsme to krajské metropolitní rádio, tak na Masarykáč se zase vrací život postupně.
3: Určitě, určitě. Věřím, že se to dobře projeví. Vlastně, samozřejmě centrum nám dneska ožívá hlavně od řeky, ale já si myslím, že tohle je přesně to místo od Černé Louky, kde to taky žije, čili je to ten správný směr.
2: Mimochodem, taková otázka ještě, na které jsme se vůbec nedomlouvali, ale myslím si, že odpověď bude jednoduchá. Máte to u té řeky rád? Co tomu říkáte, tomu vývoj, který tam tak prostě začal a nějak mi to připadá, že to je prostě.
3: Je to nádhera, jako je to nádhera a vždycky se v každém období se něco málo udělalo, ale myslím si, že teďka ten rozvoj od Cíkorova mostu vlastně směrem ke Komeňáku a vlastně i ta slezská strana řeky, jako je to úžasné, to, s čím přišla univerzita, že vlastně tam vznikl nový kampus. Levobřežní strana Ostravice dneska je nádherná. Já bych byl velice rád, kdyby se do budoucna podařilo alespoň v některých úsecích využít podobným způsobem potenciál Odry. Bude to složité, ale prostě samozřejmě si neseme dědictví, obrovské dědictví, kdy každé město, které má soutok nějakých řek, tak zpravidla ten soutok bývá tím, co to město prodává.
2: Ano.
3: My máme 3 soutoky. A bohužel, tak jak se tady stavilo v osmdesátkách a dělaly se územní rezervy, tak vlastně my tam máme všude viadukty, máme tam všude nějaké velké silnice, dálnice a ty nám to hyzdí. Takže my si musíme vážit každého kousku řeky, kde se dá udělat něco hezkého a využít ten potenciál na 100%.
2: Říká Břetislav Rieger, náš dnešní host ze statutárního města Ostravy z odboru investic. Ještě za chvíli si dáme poslední vstup, no a vy ostatní buďte fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Dnešní siesta, tady ta první hodinka byla v rámci toho rozhovoru, který jsme tady měli a ještě stále máme, o tom, kde všude se investuje s panem Břetislavem Riegerem ze statutárního města Ostravy. Probrali jsme tady toho spoustu, Benátky, taky Výškovický lesopark se tomu říkalo, že o tom Bělskému lesu velmi často. Já si to pamatuju jako dítě, jdeme do lesoparku, vždycky tou dvojkou člověk dojel na tu kolečnou. Taky jsme si vykládali o frýdanských mostech, o Laubech, o mostě, který bude za Karolínou, ten nový. A to je jedna z posledních takových neformálních otázek, ještě než se rozloučíme. Tušíte třeba, jestli bude mít ten nový most nějaké jméno? Ponese něco?
1: Je to velmi dobrá otázka. Zatím jsme o tom nepřemýšleli a to téma nepadlo, ale já si myslím, že by si nějaké jméno zasloužil. Tak jak lávka Dodovky, která je pro cyklisty, tak nese jméno Jana Balabána, tak si myslím, že tento most by si své jméno taky zasloužil.
0: Tak já mám pro vás samozřejmě s nadsázkou návrh. Pokud se třeba bude dělat nějaký veřejný návrh, tak to můžeme vyhlásit tady na Fresh Radio a potom to tady klidně můžeme i zveřejnit.
1: Určitě, já si myslím, že by měli rozhodovat lidé.
0: Tímto jste zván na další rozhovor. Super pokec dneska. Moc děkuji, že jste dorazil tady k nám na Fresh Radio.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: A taková ta úplně poslední otázka, co budete dělat jako teďkom osobně mimo investice Ostravy takhle přes léto, ať to odlehčí.
1: Pojedu někam, mám rád vodní sporty, kolo, takže si pojedu zasportovat a jinak prostě zpátky do práce.
0: Super, děkujeme moc za návštěvu, díky za dobré informace, těšíme se rozhodně, až se dofinišují ty frýdlanské mosty a zase to bude o něco
1: lepší. Díky za pozvání, ať si všichni užijou Colors a brzy naslyšenou.

0: Doprava. Doprava.
1: 13. hodina klepe na dveře a to znamená, že i tady na Fresh Radio máme pravidelné informace o dopravě. A když jsme u metropole Moravskoslezského kraje, tak tady zůstaneme i s dopravou. Máme tady nehodu autobusu s tramvají vlastně v místě bývalého Uánu, tam na té křižovatce. Jede tam policie, respektive už to vyšetřují, no tak snad s nikomu nic vážného nestalo a byly to jenom plechy. Taky tady máme další nehodu svým způsobem kousek odtamtud, je to na Výstavní ulici, tentokrát jsou to dva osobáky, je to v úrovni, kde zhruba je Vítkovická nemocnice, to znamená pojedete po Výstavní, přejedete Ruskou a tam se to zčuklo. Jinak žádné další informace nemáme, ale pokud byste něco věděli z cest, tak 773 37 136, nebo pište přes naši aplikaci, případně dávejte hlasové vzkazy. Klidně nám třeba nabonzujte i nějakou tu hlídku.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Mami, mami, mimino stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

Posloucháte druhou hodinu dnešní siesty na Fresh Radio s Ondrou Turdou. Přiznám se, že jsme se tady ještě ve studiu, jak se říká, zakecali. Všem možném i nemožném, no tak prostě je to siesta, nemusíte vstup být za každou cenu, každou chvíli. A když jsme načali ty Colorsy, tak se k ním ještě za pár okamžiků vrátíme, protože takhle klepou na dveře, zítra je to tady. A to by jsme nebyli hudební rádio, aby jsme o tom festivalu nemluvili.

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.
1: Frešáci, prozraďte, na koho se tedy vy nejvíce těšíte na Colors of Ostrava, nebo pokud nejdete, tak koho byste si takhle nejraději dali? Já se přiznám, že největší otazník, možná i překvapení při představování headlinerů, kdy to bylo někdy koncem loňského roku, bylo jméno, které slyšíte právě pode mnou a tenhle ten track si dáme. Nemyslím tím Myla, který vytvořil tenhle asi nejznámější remix toho tracku, ale já se těším prostě na Mobyho. A pozor, on tam nebude sám, on přijede v rámci světového turné i se svou kapelou. A napište 7733 7136, anebo ještě lépe na naší aplikaci. Myslíte si, že to bude propadák, anebo to bude super show ten Moby? Já si myslím, že to bude buď, anebo nic mezi tím. Tady ho máte. Lift me up.

DJ Snake bych si taky dokázal představit na některém z ostravských velkých festivalů. A když jsme u těch festivalů, tak příští týden zase budeme soutěžit, protože takový ten třetí, který já říkám, velmi zajímavý festival a nyní v Dolních Vítkovicích se blíží a klepe na dveře a je to proslula Štěrkovna Open Music. Na to já osobně se velmi těším. A věřte, že i příští týden budeme mít nějaké zajímavé soutěže pro vás, posluchače Fresh Rádia, takže rozhodně zůstaňte na vlně. Já vám víc neprozradím a nebo víte co, ještě jednou věc vám řeknu. Přijde nám tady jeden zajímavý host, bude to dáma, krásná dáma, a bude to koncem příštího týdne. Když budete sledovat po víkendu naše sociální sítě, dozvíte se více. A rozhodně si troufám říci, že minimálně mužské osazenstvo našeho denního vysílání tady bude v plném počtu. Tak buďte fresh. Já se pomalu ještě rozloučím. To víte, dorazil jsem tady dneska na rozhovor a od včerejska jsem toho opravdu moc nenaspal. Tak zatím čau. Za chvíli si jest tam 2MK Marek Mikaela alias Monty Jack. Siesta. A kečitka.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
0: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozor, pozor, si dávejte na silnici u Jablunkova, tam jsou dvě havarovaná vozidla, je to naštěstí bez zranění, ale i tak pozor, no a potom ještě měří, a to na ulici Slovenska, tak tam nohu z plynu.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Marek a Mikaela. Každý den od 14.

0: Ano, ano. Slyšíte velmi dobře. Tady Mikaela. A taky...
1: Marek.
0: Krásné odpoledne.
1: Začíná. Rychlá rota.

0: I believe. Dobře, tak kamarád, říkám to opět špatně, říkám to naprosto schválně. Je úterý 14. července 14.09, ještě jednou krásné odpoledne, Mareka Michaela, rychlá rota na Fresh Radio.
1: Ještě jednou hezké odpoledne i ode mě, ta ženská je tak rychlá, že mi nenechá dopít ani kafe. No nedá se nic dělat.
0: Smůlu.
1: Musíme vysílat.
0: Dneska tady vládnu já.
1: Ježíši Kriste.
0: Na to jsme se těšili, že?
1: Jasně.
0: Ale vidím, že tvá nálada je dneska o něco lepší než při pondělku.
1: No protože je úterý.
0: No však to je v pořádku a je to tak správně. Děkuju za to, že to tak je, Marečku. Já bych se velmi bála, kdybys měl úterý takové jako pondělí.
1: Ne, to nemám, to přece nemám nikdy.
0: Tak příští pondělí se zase můžeme těšit.
1: No, můžem. Jelikož budeš vysílat ty, tak je mi to celkem jedno.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Já jsem zaznamenala asi tak o půl druhé, že už se Ondra Turda náš loučil. A on tady ještě dlouho byl, prosím tě, co jste tam dělali jako spolu?
1: Tak ještě jsme vykládali nějaké zásoby z auta tady. Ano, vykládali jsme zásoby, on má totiž strašně rád sladké a dovezl spoustu Pepsi Cola a Mirindy a nevím čeho všeho, tak ať si to užije, no.
0: A to není jenom ale pro nás, to vždycky tady pro ty hosty asi, ne?
1: No tak jistě, protože že to je i pro hosty.
0: Jak bychom tady vypadali, kdybychom furt pili to sladké?
1: Nevím, mně stačí voda s citronem.
0: No ale Maro, počkej Maro, ale stejně vám to ještě trvalo.
1: Ne,
0: já jsem si myslela, že startovací kabely jenom v zimě se používají.
1: Ne, tady v létě se používá hrubá lidská síla, víš? Protože Turda si zapomněl rozsvícené světla, že jo, v tom autě a auto prostě ani neškytlo.
0: Obrouček zhasnul,
1: tak mi tady volal, ať za ním přijdu a čekal jsem, že žduchnu já jeho a jelikož on má víc síly, tak on žduchnul mě, no a nakonec to chytlo úplně v pohodě, že?
0: Okay. No je čas světlušek, no, tak to broučci mají těžké.
1: Jo, akorát ty dvě auta, co tam potom stály, tak nechápavě se dívali, jakože se startuje
0: no,
1: takové
0: dobře
1: auto.
0: No, dobře to dopadlo.
1: To dobře, no.
0: Tak, super.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Pravda nebo lež?
1: Naše vaše oblíbená soutěž je opět a znovu tady. Jo, o co hrajeme? Golf Park Girl Hotka, respektive 2000 korun na útratu a vztahuje se to na Adventure Golf a také na restauraci. Co jsi řekl? Taky něco aspoň.
2: Ne, já tě nechávám, protože já si to úplně užívám, že ty, když mixuješ, tak prostě si strašně dominantně na to mixuješ.
1: No tak ještě, abych byla tady submisivní, prosím tě.
2: Ne, to nemůžeš.
1: Pojďme soutěžit, dávám dneska zákeřnou otázku. Máš ji taky, nebo...
2: Já bych klidně něco vymyslel, tak... ale jestli chceš ty, tak hele, mixuješ, dej si tu otázku ty.
1: Dobře,
2: vytáhni si nějakou zákeřnou otázku.
1: Já ji naprosto vytáhnu.
2: Proč jsem tlačil blouka, nebo co, ne?
1: Je pravda, nebo lež, že si Marek nechal rozsvícená světla a musel ho Turda otlačovat, aby nastartoval. 77337 136.
2: Zatím na WhatsApp.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pravda nebo lež?
1: Nechali se nachytat. Nechali se nachytat.
2: Já jsem netlačil, Ondra tlačil mě.
1: Je to pravda, může se to stát. Pravda, naopak to bylo úplně přesně naopak.
2: Máme totiž hlasovku?
1: Máme, já to pouštím, dívej se, počkejte, jedna třeba tady.
3: Bylo to přesně naopak.
2: Super.
1: Bylo.
2: Jeden z mála
1: a potom tady vítěznou, jo, dáme.
4: Ahoj, je to lež, Peťa.
1: Ahoj, Peťa, koncové číslo 740 dneska postupuje do pátečního finále.
2: Vítej ve frontě.
1: Gratulujem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Noha, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikael.

0: Tohle byl Ed Sheeran, Shivers.
1: Dobrý.
0: Tohle je taky Marek
1: a Michaela.
0: My jsme dneska rozdali, co jsme rozdat měli, víc soutěží dneska mít nebudeme, ale máme spoustu témat, které bychom s váma rádi rozebrali, že Maro?
1: No určitě.
0: No určitě.
1: Na co namíříš, nebo kam míříš, nebo na co narážíš?
0: Já narážím třeba také bo, víš?
1: Aha, ty myslíš tu ostravštinu.
0: No já myslím, že bychom si mohli rozebrat, jak moc mluvíme ostravsky a co s tím, a jestli to je poznat. A jestli to vadí nebo nevadí.
1: Já myslím, že určitě. Jako určitě, to je poznat, hele, ale mě spíše vadí, když třeba teďka na jedné z televizí jede taková kriminálka z Ostravy a když to točí Pražáci, tak Pražáci by neměli ostravsky mluvit vůbec.
0: Jako, že jim to vůbec nejde.
1: Maximálně Štěpán Kozub, který tam hraje, ale úplně mě irituje, když se tam mluví v té ostravské kriminálce jakože pražsky.
0: No, tak to bude na dlouho dneska. To bude tématko. Hele, 7733 7136, klidně to pojďte už s náma otevřít, no a přesuneme se do další hodiny.
1: OK.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: aktuální dopravní nehoda v Opavě v ulici Olbrichová, dvě havarovaná vozidla, dávejte si tam pozor. No a teďka u nás tady na tom kruháči Ege Mariánsko-Horská opět a znovu, to tam je snad každý den, já nevím, vy na těch kruháčích asi neumíte jezdit. A dvakrát osobní automobil, tak prosím pozor i tam.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio. Badadan, badadan, badadan. And the way we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5, nanko 1 Remington. And the boy, this balaton, them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big man.

0: Pijete taky 103,6 FM, to je vaše Fresh Radio, vaše rychlá rota, také na appce nás ale můžete poslouchat na DAB+, plus a www.freshradio.cz.
1: Pěkně ty.
0: Pěkně ty, dobře ty. My jsme se vrhli na ostravštinu, proč vadí, nevadí, a jestli mluvit ostravsky, mluvíme ostravsky, jak to máme, mám tady takový jeden malý krátký první příspěvek a to, že a já si myslel, že se pohádáte, jaký je rozdíl mezi cípem a cípem. Tak cíp je jasné, co je cíp, ne?
1: Jasně.
0: No, to nepotřebujeme se tady
1: to
0: dohadovat.
1: Třeba cíp, to je třeba v Polsku helská kosa, to je
0: no,
1: takový
0: třeba.
1: Krásný cíp.
0: Přesně tak.
1: A cíp, to je takový bulatý havíř, se říká.
0: Taky bulatý. Bulat taky pěkně postravský bulatý.
1: Bulatý,
0: zase
1: úplně
0: jsme
1: nádherně,
0: to.
1: Zase
0: jak jinak,
1: to.
0: Jak jinak to chceš říct, než bulatý?
1: Hloupý pomocník havíře.
0: No, ale to bulatý je prostě tak specifické, že tam no, to nemůžeš vyměnit.
1: Tak,
0: to nejde.
1: To je klasika, prostě bulatý jak chleba kulatý.
0: No, třeba, ano, přesně tak. Jaké znáte ostravské výrazy? Vadí vám ostravština? Vadí vám u nás ostravština?
1: Napište nám klidně na WhatsApp nebo do aplikace.
0: Bo my jako schválně někdy tak po ostravsky mluvíme.
1: Jo, někdy
0: my víme, že nás slyšíte i v Praze a pak nám nerozumíte, ale tak bohužel.
1: A nejenom v Praze jako.
0: A nejenom v Praze. I třeba kde v Norsku nás poslouchají,
1: jo,
0: že?
1: Jo, třeba, no.
0: Tak
1: na rybách nebo
0: na
1: někde.
0: Rybách. Tak dejte vědět, jo?
2: Fresh, fresh, fresh. Nový

0: velmi, velmi příjemný dramík.
1: Culture shock. Jeden z názorů tady je, že ostravština nevadí. No asi nevadí jako nám tady, když píšete nám tady z Ostravy. Mě by zajímalo, jak to je jinde.
0: Podívej se, vem to z druhé strany. Kdyby jsme byli v Brně, asi bychom taky brněnským hantecem nemohli vysílat úplně.
1: No to asi ne, jasně, že ne. Jako já se třeba potkávám s tím, že málo kdo pozná, že jsem z Ostravy, že nemám tu ostravštinu tak silnou. A tak já nevím.
0: Ale jsou určitá slova prostě, které z tebe toho ostraváka dělají.
1: No dělají, protože prostě nelze je nahradit.
0: Úplně víš? Jinak, úplně totiž jinak mluvíš na mikrofon a úplně jinak mluvíš jakože v civilu. Je to prostě jiné.
1: No tak jo, to asi určitě dobře se jako mírně přizpůsobuješ, nebo snažíš se. Ale prostě určitá slova jako, tak jak v angličtině některá slova úplně nepřeložíš do češtiny, to prostě nejde, tak z ostravštiny taky nepřeložíš všechno do běžné češtiny. To prostě nejde.
0: To je pravda. No. Ale mi se zdá, že česko-ostravský slovník existuje nějaký. No.
1: Jo.
0: Jo, myslím, hej, že jo. Mrkni se na internetu a mrknem se potom na to dál ještě víc, jo?
1: OK.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Ahoj, Ostravština je fajná jak cip. A v tom radiovém etéru je to bálzam na duši, bo všechny ostatní stanice, které se dají naladit, všude cpou ej. To dáš tak 2 hodiny max a pak chceš radio do rohu, bo se to nedá. To už raději Pšonka nebo aj ten Hantec. Takže vůbec se toho nebojte a buďme hrdí na tu ten region razovity.
1: Jako super, super za tuhletu zprávu, to je opravdu pecka, protože večer, když zapneš televizi, tak na kterémkoliv programu, to AK prostě pořád
0: slyšíš. Je hodně.
1: Veškeré
0: fakt,
1: seriály, teď už i dabinky, oni prostě na to... Oni na to zvysoka kašlou a prostě to tam perou tak, jak se jim chce.
0: Já mám jako pocit, že dřív se to možná víc hlídalo. Že v té televizi se takhle až jako nemluvilo s tím, ej. Mám, to je můj pocit. Ale jako...
1: Já s tebou souhlasím, ale vem si jakékoliv rádia, které jsou na západ od Moravskoslezského kraje, tak všechno a všude to tam prostě, to tam je, no.
0: Tak říká se, že ta ostravština, byť má krátký zobák, tak je jedna z těch nejspisovnějších.
1: Buďme na to hrdí.
0: Hele, ale jinak tady jako Ščur třeba, jo? Víš, co je Ščur?
1: No tak jistě, že vím.
0: No tak pojď řekni.
1: Co?
0: No tak co je Ščur?
1: No co já vím, Krysa Potkán, to je prostě všecko, to může být Ščur.
0: Jo, to je Ščur, přesně tak. A co třeba Chrobak? Co je Chrobak?
1: No tak Brouček.
0: Brouček, no a ještě poslední ti dám. Štrample, to je jasné.
1: Je, to jsem nenáviděl.
0: Jsi takové, myslíš ty hnědé ještě takové?
1: No těma, nevím, jestli hnědé nebo tmavě žluté, ale ježiš, prostě jak to člověk oblíkal do školky nebo na základku ještě.
0: A víš, to my vždycky dělali naši, tak, jak to bylo také, jak se jo, říká, tak, vygajdané.
1: Tak tě chytli prostě za ten pas a celé to nadzvedli, jo. Že jsi to měla až na prso.
0: A ovázali tu gumičku, která už byla tež tak, jak my říkáme, vygajdaná, vytáhaná.
1: Ano.
0: Takže ji pořádně zavázali a zatáhli, a nebo mi dělali uzle na těch šlapkách, které byly už vytáhané.
1: To myslíš vážně?
0: To mi dělali doma. Takhle. Takhle, to jsem já zažila takové.
1: Já si to radši nepamatuju.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: co nám tady píše Jiřinka, že ty štrampla neboli punčocháče, ať to vždycky přeložíme i pro ty, kteří nevědí, co to je. Dědeček štopoval, takzvaně zašíval nebo látal a poslal nám tady i fotku těch látacích příz, jak to vypadalo. Když nebyla
1: to se
0: stejná barva,
1: přes ten žíbek,
0: to dělala moje babička
1: no.
0: Taky. Potom se tak potom strašně špatně chodilo, když
1: to
0: měla
1: to
0: ty
1: špička. Tvrdé, bylo to
0: nepříjemné. Na patě a na špičce, když si to měla, bo tam se to nejvíc trhalo, tak to bylo strašně nepříjemné.
1: Až co bylo ještě nepříjemné?
0: No co?
1: Když si v těch štramplích vklouzla do žabek.
0: Jo, tak to jsem člověk, na to si nepamatuju.
1: Mezi prstama to prostě, to bylo strašné. To bylo asi úplně ještě větší tragédie než špenát na oběd na základní škole.
2: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: jako už ale fakt konec. Já už jsem myslela, že skončíme a toto téma opouštíme, ale vy jste se tady ještě zase rozepsali. Já když jsem z nich vyrostla, z těch štramplí, z těch punčucháčů, přišel pytel s těch štramplemi od rodiny a musel jsem je všechny zkoušet za breku a pod výhruškami, že nepůjdu ven. A vrchol všeho byly kamaše.
1: To je
0: takže
1: strašné.
0: My zdravíme.
1: To je prostě něco neskutečného.
0: Zdravíme Tomáše, děkujeme za zprávu, Tome.
1: Tome, prosím tě, buď rád, že v té době neexistovala linka bezpečí.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Další dopravní nehoda na Kruháči, tentokrát v Opavě. Tam, jak se jede na Kaufland na Prajskou, tak tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Naštěstí, ale bez zranění, dávejte pozor.
2: Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: překlenuli jsme se do další hodinky našeho rychlého vysílání. Tady Michaela a Marek, rychlá rota.
1: Dneska to dáváme v cukuletu.
0: Vy jste velmi aktivní, protože jsme tady rozbírali téma nejen našeho ostravského jazyka, naší ostravštiny. Pomalu jsme se potom dostali třeba ke štramplím a k tomu, jak jsme byli nuceni je nosit, co všechno se nám s tím dělo. No a teď jsme se ještě dostali k dalšímu tématu, a to nošení věcí po někom, jo? Protože tady právě ještě jeden náš posluchač, David. Tak toho strašně štvalo, že musí jako nuceně nosit oblečení po někom z té rodiny, že jak byl nějaký nejstarší bratranec, sourozenec, tak ty jsi to po něm věděl, dokud to ještě bylo jako funkční. A toho strašně štvalo, že to nenávidí doteď, a že má z toho noční můry a že Tome, ještě tady vzkazuje tomu Tomášovi, Tome, díky za dnešní noční můru. Takže Tome, tady tě zdraví David ještě.
1: Tome, já tě zdravím taky a to není úplně to nejhorší. Víš, co je úplně to nejhorší?
0: Já to taky nevím, co.
1: Když musíš nosit věci po zemřelém.
0: Máš tu zkušenost?
1: No jistě.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: dobré, kdo to zpívá?
1: Nevím, já už to poslouchám jenom z povinnosti.
0: Taky odchází z místnosti.
2: Ty jsi takový narcis, normálně to není možné. Jako. Ještě si to zesílí za tím pultem, kdyby to neznala na paměť a pospátku.
0: No, pospátku ještě ne, ale možná dojdu.
2: Já nevím, tam pořád zpíváš, tak to pospátku bude asi
0: No Marku, ti tady, podívej, už ti píšou. No Marku, a víš to, mohl bych to někdy ty zaspívat, víš? A jedna mu ukážeš, že si to taky už pamatuješ.
2: Ne.
0: No, pojďme. Hej, pojďme ještě k těm věcem. Ty jsi říkal, že nosíš po zemřelých třeba věci, nebo si nosil. Mm-hmm. Jako já mám taky pár věcí po své babičce, no, tak mám, mi se to líbí, mám to na památku, mi to nevadí. Ale jako dítě já jsem měla tu výhodu, že jsem byla prvorozená.
2: Ano,
0: dcera, takže po mně dědila má sestra. Mm-hmm. Já jsem občas taky něco samozřejmě dostala od těch kamarádek a tak, a to mi jako vlastně až tak nevadilo. Ale jinak jsem to taky neměla ráda nosit to, co jako musíš poděděné. A vlastně paradox je, že teďka už jako dospěla mi to nevadí a chodím cíleně do těch second handů, že?
2: My jsme s bráchou tak daleko od sebe, že on měl to štěstí a měl taky nové věci, no.
0: Jo, takže jsi nedědil po bráchovi. Nebo naopak, brácha po tobě.
2: Brácha po mně.
0: Tak to jsi měl výhodu.
2: No, měl, on taky. Že nebyl hned rok nebo dva, víš? To trvalo, trvalo to trošku dílně.
0: Jako samozřejmě, víš co, tak ono to dává rozum, že ty děti velmi rychle rostou a nevždycky to prostě nevynosí. Ty věci jsou většinou jak nové. Některé. Po mně moc ne, já jsem furt lítala venku, takže jo. Ty moje věci nevypadaly moc nově.
2: Jasně, když jsi občas zapomněla vzít boty, tak to muselo vypadat. Třeba ty štramplety měly díry už automaticky.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: No dobře, Máro.
1: Ano.
0: Pojďme chození bosky, když to tady načal. Protože je pravda, že já jsem vždycky chodila ráda bosky a ráda bosky chodím i teď.
1: Já tak maximálně v písku, někde na pláži.
0: Fakt? Mm-hmm. Jinak ne, po zahradě doma to ne.
1: Ne, to ne. Já... To nikdy nevíš, když šlapneš na vosu a takové tyhle ty věci.
0: A to se děkuji, nestává nechci. Tak moc.
1: No tak dobře, tak možná, že u vás ne, u nás
0: jo. Já to miluji úplně běhat po té louce, víš, a jako mít tu travičku mezi těma prstama, mám to jako fakt ráda, mi to příjemné na
1: travička zelená,
0: těším.
1: To je moje potěšení. Po
0: té zimě, jak vyběhnu ven, ale vlastně chodím třeba i v zimě, že se jdu projít jako ve sněhu. Taky super.
1: Ty chodíš bosky
0: to je
1: po sněhu.
0: Vlastně byla to jako vlastně příjemné.
1: Ona není normální. Ona se vyskytla, ona se ani nenarodila. Ji tady někdo vyhodil z nějaké kosmické lodi a říká, tady budeš žít a tady budeš chodit bosky od jara do léta, od podzimu do zimy, prostě furt a furt.
0: No, vidíš, a stejně mi máš rád.

0: neuvěřitelná muzika, to je kolotočas Eda to pouštěl někde na, na kolotočí.
1: Připomíná ty kačery, jak jezdíš nahoru a dolů tou pačkou.
0: Já nevím, jestli kačery, já si vzpomínám spíše na labutě, no, ale...
1: Já jsem měla i kačery.
0: Jo, dobře, tak pojďme k vodě, protože takhle představ si, že jsme někde na plovárně, jo,
1: ne, no, dobře,
0: dá se tam plavat, všechno, a je tam taky půjčovna loděk, jo. No a v té půjčovně loděk pokřikuje plavčík: Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné. A kolega do něj žduchá a říká: ale my máme jenom 8 loděk. Ježíš Maria, šestko, máte nějaké problémy?
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: Čerstvá dopravní nehoda, která se stala u Friedlandu nad Ostravicí, jak restaurace Park. Probíhají tam záchranné vyprošťovací práce, takže pozor. A jinak Ostrava dobré.
2: Všechno.
1: Ode mě jo.
2: Tak za chvíličku 17. hodina, to znamená čerstvý fresh mix s Alešem Brunou. No a taky od 19. hodin, protože úterý Dirty Vibes a DJ Daniel.
1: Okay.
2: Rychlá rota balí věci a utíká odsaď pryč.
1: Je to tak, ale zítra tady budeme opět.
2: Mějte
1: čau,
2: se famózně, ahoj, čau, čau.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Žbruna in the mix.

0: Tak hezké úterní odpoledne, jste na Fresh in the Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku, hezký poslech. Rumunská Minelli, Full Obsession.
1: You got it.

0: Radio.
1: You got it?
2: Minelli už na svém kontě má obrovský hit. Kolik to je? 3, 4 roky? Možná už 5 zpátky. Ram, pam, pam.

Nevím, poznali jste? Irští U2 jsou zpátky. Street of Dreams. Nedávno měli 50 let do svého založení v Dublinu a chystají regulérní celé nové album po dlouhé době. A tady je první single. A vy jste na Fresh in the Mix.

Ten s tím bombónem na hlavě, tedy Marshmallow, viděli jsme ho na Beats for Love. Jeho aktuální věc se jmenuje Another Drink. Jinak zapomněl jsem připomenout hned v úvodu, že kompletní playlist je na mém a frešáckém Facebooku, je tam i odkaz ke znovuposlechu a ke stažení do mobilního zařízení. Jako vždy ta první hodinka, ve které snížíme novinky z éteru i z klubu.

a vysemplovaní ATC z roku 2000 Around the World, se jmenovali jejich obrovský hit. A teď to udělal americký zpěvák Adam Lambert, Under the Rhythm to nazval. A také chystá svoje šesté album. Občas teda odskočí odspívat nějaký koncert kapele Queen za Freddieho a Mercuryho. Je takový akční, hodně.

Poslední dobou se v tanečních trecích ozývají zajímavé hlasy. Z rocku, z folku, z country, tak to udělal i norský Kygo v současné době. Ozpíval mu to americký folkař Max McNonan. Take me back.

Tak, tak, silný refrén Tropical Houseové aranžma. Ale ta písnička má našlápnu to na hit. Abyste na Fresh in the Mix v rámci úterka.

Tak, už je venku. S velkou slávou okamžitě šlo na špici hitparád po světě. Nové album americké Madony. Musím se přiznat, že ho pravidelně stížím v autě, když jedu na nějakou akci. A tady je třetí oficiální single, Dance Taria. Už ho taky máme v playlistu na našem rádiu, protože takové věci my hrajeme jako první v českém éteru. So, get up and dance! Dance Taria, tak se jmenovali klub, ve kterém Madonna kdysi v 80. začínala.

Tak jedeme tradičně při úterku. Tady je brazilský DJ a producent Zrp. Co by náte mého Muaki, 3 roky zpátky. Opět tak trošku ve svém stylu Metallic Lips. Udělal se svý Lím. To je rapper ze slavných Reas Remur, který jsem na někdysi v Praze se synem. Letní feeling.

Buď Destination Calabria, nebo jenom Calabria od Enura. Coi Liray je zpátky Outside. Zrovna dobrý nápad oprášit tenhle ten klasický klubový semplík pro letní akce. A vy jste na freshi, in the mix.

0: In the mix.
1: Tak je holandské duo Another je zpátky. Testovali to na lidech, v klubech, v setech, DJích po celých světě. Má to ambice, má to potenciál, je to good. Silver Lines.

0: Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace, a taky DA+, jsme fresh.

za chviličku pokračujeme, do nich dáme třeba Deadmau5 nebo Becky Hill, nebo taky nového Armina van Burena. Tak doufám, že budete u toho.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak jsme zpátky v mixování v rámci úterního mixování na Freshi. Zpátky je taky Becky Hill. Americká zpěvačka měla pauzičku. Skoro dva roky se neukázala. Jasně, znáte ji třeba z dramíkového hitu Afterglow Marka Wilkinsona. Je zpátky, chystá třetí album, bude se jmenovat Rebecca, vyjde v září. A tady je její nový hit. Hezký poslech.

jedeme tanečně na fraši, tohle je Joel Zimmerman. Že ho neznáte? Jo, asi ho znáte pod tou jednak maskou, kterou má vždycky na hlavě při vystoupení. A podle jeho nick, tady přes dívky Deadmau5. Faktem je, že s touhletou písničkou někdy si dostal, s tou startoval do rok 2007 originální verze. Tohleto je speciální remix pro rok letošní, tedy 2026. Not exactly. Jenom mě strašně mrzí, že ji tenkrát nezahrál, když vystupoval tady na Beats World v Ostravě.

takhle skvěle to našlápnul americký DJ a producent Rinzen. Fresh Mix. Fresh Mix.

manchesterský DJ a producent Josh Baker. Má rezidentní noc v Amnézii na Ibize a tam tlačil i tuhletu písničku My Place, kterou mu odspívala britská Poppy Bascom. Je toho všude plno, tenhleté písničky, je to klubový hit, jak se patří, uvidíme, jestli vydrží až do léta. Ale faktem je, že Josh Baker je teď hodně in díky tomuto tracku.

se zhruba v půlce leta chystáme s kolegy z rádia na Ibizu zase podívat trošku, no, dělat jakousi revizi. Inspiraci samozřejmě taky, velkou party. Tak se možná na něj půjdeme podívat, jak mu to jde, jak mu to šlape. Možná se s nimi osobně potkáme. Těch příležitostí je tam spousta, díky Ibiza Radio.

60. letech tohle udělali Mamas and Papas. Legendární věc od folkovou seskupení. Jasně, California Dreamin'. Tohle to je verze od Benny Benazio.

Tak, tak, jsme v klubu. Klub Soda, francouzský DJ Snake, jeho brazilský funk, písnička zpívaná v portugalštině.

Jedeme pořád tanečně při úterku na Fresh & Max. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Jako vždy, na první hoďka v úterý. Tam byste se dozvěděli, že jsme v autoškole, tak trošku. Test Drive se jmenuje track. A Cat Dealers. Brazilský tech housík právě ten na Freshi. Fresh Mix. Alešem Brů.

Tak, tak, Here in My Arms. 1989, originál Depeche Mode. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Takhle fantasticky to našlápl rok před svou padesátkou legendární Armin van Buuren.

Ty třeba známe z písničky On and On od Subfocus nebo ze slavného Kisses od Bliss. Jinak vlastně jmenem Sarah Close, Bye Bye Close.

0: Tak připomínám, kompletní playlist té první úterní hodinky, jako vždy na mém a frešáckém Facebooku. Opět jsme prošli všechny hitparádové novinky, ale i klubové. A za chviličku pokračujeme, nemix, dáme trošku starou muziku, abychom to kompenzovali. To přehršle, jak se říká hezky česky, nové muziky. Dáme nějaké letní pecky, takové ty legendární, kultovní, pořád fungující, protože léto se nám aspoň na chviličku vrátilo.
1: Doufejme.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale rostomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické.

Ano, jsem zpátky, se mnou stará letní muzika. Přesně, jak jsem slíbil a avizoval, tady je Summer of Love. Letní láska Steps. Takový speciální VIP remix. A teď už tady přeji hezký poslech.

A budu se snažit vybírat letní písničky, plné slunka, vody, léta, lásky. Tady jsou Girls Aloud, Long Hot Summer. Dobrá, když už ne tohleto, tak aspoň takové, které v létě, kde si před lety uspěly a hrají se dnes.

Originál jasně Moloko, kultovní věc z 90. Nebo z přelomu, no bude, skoro. Takhle to udělal Alok, brazilský Alok z Just Glynn pár let zpátky.

Mně se tady tenhle ten originální remix, taneční remix Boba Marleyho líbí víc než ten Robin Schulz, tady Funkstar Deluxe to udělali skvěle, jí za mě. To the rescue, sun is shining.

nejenom Avicii udělal kdysi tenhle ten track, ale hlavně italsko-belgický Junior Jack 1999, My Feeling. Jen tak mimochodem vysemplovaní Sister Sledge a Alexander O'Neill kdysi dávno. A těchto dvou skladbách stojí tenhle ten kulťák, letní kulťák.

Musím se přiznat, že tuhle tu verzi raději než Avicii. A je taková moc elektrická, bych řekl. Tahle ta je víc funky. Ach, letní pecky napříč věkem. Ještě by se nám tam mohla vejít jedna. Stada Fresh in the mix. A možná i dvě. Že by tři.

původě taková hodně gražová věc, britský Lonio. 21 let zpátky, takhle to Robby Rivera bombasticky remixoval, taky se jmenuje Bombastic Vocal Remix. Summer of Love.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Tak jsme ve finále dnešního úterního mixování. Přidám ještě remixy starých pecek. Ulti remixy starých pecek. Christina Aguilera. Hezký poslech. Ještě pro pořádek název Come On.

letět jako vítr, light like a wind. Christopher Cross, přidám ještě Belindu. A zase zítra po 17. in the mix. Čus, Belindo Carlisle, Heaven is a Place on Earth v remixu. Jsme fresh.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.
2: Si no me das

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Ta našli. Váže má je trápit, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby, já už

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Dvě pade na krku, boty jsou Gucci, koupil jsem esko Kalioři v brku. Píš na telegramy, psi jsou na rohu, na kapse štozně milion korun. Dvojky litry bury, zahojili noční můry, zmíkl mi závidí furulej drt, ten čin svítí.

Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

stress.

0: Čekuj, Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.